marně hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

0: Pozor!
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

o tom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozhodnu.

the feathers, I'm breezing.

0: These beautiful things that I've got.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: A platí to už roky, i když jsem starší.
9: Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
13: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
14: Do Englu v Kaplici.
13: Do Kaplice?
14: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějic. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
13: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
15: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
16: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům.
18: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
19: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí 1 kg za 79,90, okurka salátová 1 kus za 9,90. Ryze české Terno.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
5: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
9: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Že by ten hnědej...
6: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
7: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci posunuli novelu stavebního zákona do třetího čtení. Cílem změn je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ve druhém čtení zaznělo asi 130 pozměňovacích návrhů a jednání trvalo téměř 13 hodin. Návrhy nyní posoudí hospodářský výbor, poté bude moci sněmovna o novele definitivně hlasovat. Ceny ropy výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump odvolal plánované další údery na Írán. Trump zároveň uvedl, že Teherán přijal hlavní body mírové dohody a brzy bude oznámeno její podepsání. Trhy reagovaly poklesem obav z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Cena ropy Brent se propadla pod hranici $90 za barel. Úvodní duel světového šampionátu přepisoval historické tabulky. V utkání Mexika s Jihoafrickou republikou padly hned 3 červené karty. To se na fotbalovém mistrovství světa stalo poprvé po 20 letech. Brazilský rozhodčí vyloučil ve druhém poločase 2 Jihoafričany a 1 Mexičana. Mexiko i přes početní komplikace zvítězilo 2-0. V historii světových šampionátů jde teprve o 7. zápas se 3 vyloučenými hráči. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Tankování je na jihu Čech zas o něco levnější. Natural 95 zlevnil za týden v průměru o 80 haléřů na 40,20 za litr. Nafta šla dolů jen nepatrně, teď stojí průměrně 38 korun a 23 haléřů. Nejlevněji se v kraji tankuje na Českobudějovicku, naopak benzín je nejdražší na Českokrumlovsku a nafta na Písecku. Ještě počasí, bohužel ani dneska se dešti nevyhneme, na jihu nás čeká převážně zataženo, během dne přehaňky, k večeru dešť intenzivnější a teploty jen do 15.
12: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Snídaně šampionů. 6 hodin, 2 minuty, startuje páteční snídaně na Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knejp, David Jošt, ahoj.
14: Ahoj, dobré ráno.
13: Vítejte v pánském klubu opět. Jasmin má dnes volno a pojďme si říct jednu věc, že to páteční ráno je tak trochu yin-yang, jo. Velký smutek ve fotbale, 2-1 Jižní Korea nás porazila, ale je pátek.
14: Je to tak,
13: ale o Focusu bude ještě řeč. Teď muzika Michael Schulte a Rehab, tím začínáme. Hezké ránko.
15: Hit Radio Faktor.

0: 6 hodin, 5 minut, tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. Tak víkend už se nám blíží a nás by zajímalo, co chystáte vy na víkend. Co chystá David na víkend?
1: Tak já budu odpočívat a vzhledem k tomu, že je partnerka mimo republiku, tak se budu hodně, ale opravdu hodně koukat na fotbal.
0: Takže ty máš volno, ty máš pre.
1: Myši mají pre.
0: Jak to vypadá u vás? Co vy chystáte na tenhle víkend? Přemýšlím, co vůbec chystám já. Já jdu do Krnova na víkend, odpočinout si. První volný víkend, takže to bude spíš takový relax. Ale zajímá nás, jaký víkend plánujete vy. O tom bude minuta šampionů za malou chvíli. Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. A možná se v tom pozná někdo z dalších posluchačů. Tak napište nám to na 777 937 777. Vrátíme se k tomu. Teď vám letí další muzika. Rudimental, Waiting All Night na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Rudimental LR, takhle vám hraje páteční hit rádio Snídaň šampionů. Krásné ráno. Plány na víkend, o tom je minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na nadcházející víkend. Začínáme teď. Hanka Nové Město nad Metují. Já mám ku podivu volno, ale budeme u nového domečku na zahradě. Lucka Žiželice půjde s rodinou na festival dechové hudby Kmochák v Kolíně. Eva Ledeč nad Sázovou bude makat na zahrádce a užívat volno. Anička Havlíčku v Brod jde s přítelem na svatbu užít si to a taky konečně vytáhnout ty šaty, které tak nutně potřebovala rok zpět. Petra Zlín, oslava 30. narozenin syna Erika, tímto ho zdraví i všechny posluchače. Děkujeme. Renata Varnsdorf bude v práci tak makačka. Luděk Ostrava, výlet na Lysou horu. Jiří Duchcov, syn 18 let, já 40 let, bude party. Mirka Klecany, jedeme s mužem na Hradecký koloběh, těším se pak na pivko. Lucie Bruntál, mám chuť jen odpočívat. Tak možná jste se v tom poznali. Třeba takový David bude odpočívat tenhle víkend.
1: Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. Ani jeden z našich posluchačů nenapsal, že se o víkendu koukne na fotbal.
0: Ono se o víkendu hraje, jo? Ono se o nemistrovství.
1: Samozřejmě, teď se bude hrát fakt, skoro dva měsíce v kuse.
0: Ono se hraje. O fotbale bude řeč za malý moment tady na Hit Rádiu. Nejdřív další muzika, Činasky, potkal jsem tě po letech, taky rejdel ten hezké ranko.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí, já nezapomínám. 10 let

0: Ray Dalton. 6 hodin 17 minut, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, dneska pánský klub. Michal David s vámi, hezké ránko. A dost možná budete taky potřebovat minimálně dvě kafe, a to kvůli tomu dnešnímu stáváníčku. Tak kdo jste stával ve 4 hodiny? Zvedněte ruku.
1: Já zvedám ruku.
0: Já zvedám ruku a musím říct, že úplně zbytečně. Já jsem teda nevstával kvůli fotbalu, ale mě probudilo... Potřeboval jsem prostě jít na záchod, tedy ráno, jo?
1: Okay.
0: A vstávám a teďka jdu a vracím se zpátky a teďka koukám přes balkonové dveře v ložnici, jak naproti u sousedů svítí telka a říkám, tyjo, co tam blbnou ty a takhle brzo. A najednou vidím trávník a já, no jasně, on se hraje vlastně fotbal.
1: Úvodní výkop 4:00 středoevropského času.
0: On se hraje fotbal, tak dost možná jste se koukali. Nicméně, kdo jste se nekoukal, tak máme tady pro vás... Zápas Česko-Jižní Korea ve 20 vteřinách.
2: Začíná utkání Jižní Korea, Česká republika.
3: Soufal a je to gól! Ladislav Krejčí posílá Česko do vedení!
2: Pozor na tuhle příležitost, je vyrovnáno. 1-1.
3: Pozor na to a je to 2-1 pro Koreu.
2: Bohužel je konec. Jižní Korea otočila zápas s Českou republikou a vítězí 2-1.
0: Takhle to dopadlo. Ten úvod není úplně slavný teda, nicméně samozřejmě šancí to otočit máme spoustu a třeba v těch dalších zápasech budou i jednodušší jména našich protivníků.
1: Je to tak, bystřejšímu fanouškovi neuniklo, že v sestavě jeho Korejců se opakovalo hned několik jmen. Mojí nejoblíbenější sekcí je obrana a záloha, tak přečtu jenom to, jo. Takže začínáme brankářem Kim, pak obrana Lee, Kim Lee a záloha Lee.
0: Takže samej Kim a samej Lee.
1: Samej Kim a samej Lee.
0: Kdo se v tom má vyznat? No, nicméně možná ta jména budou opravdu jednodušší a při tom zápase příští týden hrajeme ve čtvrtek.
1: Od 18:00 proti Jihoafrické republice.
0: Je, takže to bude takový odpočinek, dalo by se říct, potom vstávání, protože podle mě má dneska půlka České republiky rozhozený biologický hodiny.
1: Je to tak. Já ještě připomenu, že potom 25. června hrajeme s Mexikem od 3.
0: Ale ráno.
1: Od 3 ráno, ne.
0: No tak budeme fandit a budeme rádi, když vy tady s námi budete i teď chvíli před 6:30, za chvíli další muzika Disturbed, taky Pink, no a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
2: Hluboká Folkfest. 2 dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
3: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
10: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Německa směrem na Strakonice před Kubovou Hutí, bude probíhat údržba vozovky.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Tohle je Pink, tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Minuta po půl sedmé, přejeme hezké ráno. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Slovenské dráhy omezují spoje, chybí jim totiž strojvedoucí. Železniční společnost Slovensko řeší nedostatek personálu, kvůli kterému musela omezit část vlakových spojů. Nejvíce se situace dotkla vytížené trasy Bratislava-Galanta, kde dočasně ubyly odpolední osobní vlaky. Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Malá trafika, velké štěstí. V jižní Francii padly během jediného týdne dvě výhry v loterii Euromiliony za víc než miliardu korun. Místní trafika se tak během chvíle stala doslova magnetem na štěstí.
0: Myslím si, že ten trafikant tam bude mít teďka velký fronty. Možná padne hat-trick. Já se nedivím, že tam teďka bude mít velkou návštěvnost.
2: Zkuste si to představit. Před víkendem vyhrát třeba miliardu.
0: Co bys tím dělal? Já si myslím, že i milion by byl dost na víkend, co? To rozfoforovat.
2: Ono i 100 000 by bylo dost na víkend.
0: To bylo hezký. No tak nicméně, my jsme rádi, že jste v pátek ráno vsadili na nás. Muziku, tu máme nachystanou. Tohle je Celine Dion. Staví se i Welshly Arms. No a za malou chvíli pro vás budeme mít info, jak vyhrát parádní chytrý hodinky pro vaše ratolesti. Tak pojďme na muziku, 6:33. Krásné ráno.

0: To je paráda. Pátek. Konečně, co? Ještě teda nějak přežít dnešek a víkend už na vás čeká. No a díky Hit Radio může být tenhle víkend váš šťastný víkend. Vyhrát totiž můžete chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 korun. To jsou chytré hodinky pro vaše děti. Stačí zastavit u nás na webu na hitradio.cz, napsat nám, jaký hit je váš nejoblíbenější, a pokud ho právě během víkendového vysílání uslyšíte a zavoláte na 800 937 937 během 10 minut, tak tyhle parádní hodinky Garmin jsou vaše. Tak myslím si, že tohle je skvělý důvod, proč se vyplatí ladit vaše Hit Radio i o víkendu. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc detaily, najdete na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná. Poetika Půlnoc, taky Linkyni, no a přehodíme i aktuální dopravu. Pro vás, kdo nás sledíte na cestách, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světovej drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Firma Havelka Uhel na Sklady, dobrý den.
17: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
16: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
17: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
16: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
17: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
19: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Jindřichově Hradci v ulici Sídliště Vajgar došlo k havárii dvou osobních aut. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
20: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, 6.51, dobré ráno. Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu a vy si ho můžete vychutnat na nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Je to naprosto jednoduchý, chceme za to jediný. Podělte se s námi na webu na hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už dnes ve snídení šampionů v 8.50 jednoho z vás vybereme a vyhrává a můžete to být právě vy. Tak šance zapojit se stále je, detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a pokud vám náhodou neklapne televize, tak máme pro vás další tip na výhru. To stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, má ještě další soutěž, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování. No a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
10: On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. 350 miliard korun, to je schodek státního rozpočtu, před kterým varuje Národní rozpočtová rada. Nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP, kterou stanovují pravidla Evropské unie. Kritizuje také plánované zmírnění rozpočtových pravidel a upozorňuje na rostoucí zadlužení státu. Český statistický úřad dnes oznámí, jak se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet obyvatel Česka. Zveřejní data o narozených dětech, úmrtích, migracích, sňatcích i rozvodech. Počet obyvatel České republiky roste od roku 2014, v posledních letech ale pouze díky přistěhovalectví. Loni se narodilo rekordně málo dětí a populační růst zajistila výhradně zahraniční migrace. Jihočeský region zasáhlo silné krupobytí, západně od Českých Budějovic se vytvořila bouřková buňka, která se při postupu na východ rychle zesílila. Silná vrstva krup na silnicích načas vytvořila zimní vzhled krajiny a komplikovala dopravu. Bouřka vznikla odpoledne a postupovala přes jihočeskou metropoli. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Ve Volarech se chystá petice za místní referendum kvůli obchvatu města. Opozice kritizuje plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar a obává se, že do města přivede víc těžké dopravy. Vedení Volar to odmítá. Podle starostky kamiony nejezdí podle šířky silnice, ale volí nejkratší trasy. Podpisy pod petici se mají začít sbírat dneska na náměstí. Končím počasím, dnes se naměříme jen mezi 12 a 15 stupňů. Čekáme převážně zataženo s přehaňkami, k večeru pak předpověď slibuje srážky intenzivnější.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Autošíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
14: Snídaně šampionů. 7 hodin, 2 minuty, pátek ráno, posloucháte Hit Radio, dobrý den. Když řekneme větu už jen 2 týdny, tak právě dnes se dá říct ve 2 intonacích, jo. Tak buď, už jen 2 týdny, říkají děti, a pak, už jen 2 týdny, říkají rodiče. Ano, přesně za 2 týdny v pátek se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny. No tak školáci, už se vám to blíží a rodiče, vám přejeme dobrý nápady při vymýšlení aktivit pro vaše ratolesti, pro ty naše andílky. No a pro vás všechny další parádní muzika. Morandi Angels, s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin na Rock for People, tak vítejte v pánském klubu. Hezké ráno.

0: Tohle mi neskutečně připomíná diskotéky. Možná i vy na to máte tuhle vzpomínku. Morandi, Angelos na Hit Radio. 7 hodin, 7 minut, krásné ráno. Pojďme si něco představit. Představte si, že sedíte v klidu na terase. Pijete kafe a najednou okolo vás proletí něco. Něco, co zní jako dron a vypadá jako naštvaný sršeň v obleku Batmana. Jo, tak na Slovensku kvůli tomuhle hmyzu lidi panikaří a volají na 112. Co se tam děje? Masivní invaze drvodělek, což, pokud se ptáte, jsou obří až 3 cm včely.
1: Jsou to takový přerostlí čmeláci, který ale dokážou vyděsit.
0: No čmeláci, vypadá to jak sršeň, člověče. Sršeň opravdu v černém gotickém oblečku, něco mezi, jo.
1: Sršeň, která poslouchá Nightwish.
0: Tak přesně takhle to vypadá. Jestli jste si to doteď nepředstavovali, tak teď už víte. Možná se ptáte, jestli jsou nebezpeční. Tak nebezpeční nejsou, ale takhle. Věřte něčemu, co zní jako vrtulník, jo. A tak nás napadlo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální historky právě s takovým hmyzem, ať už létajícím nebo chodícím, pavouci a tak dále. Já teda, jestli můžu přidat svoji historku, tak mě takhle jednou vletěla do auta otevřeným okýnkem včela, která se odrazila od protijedoucího kamionu a spadla mi přímo mezi nohy na sedačku. Jo.
1: Extrémně nebezpečný.
0: No počkej, jako nepíchla mě, i když vlastně si říkám, že kdyby píchla, tak bych možná byl teďka o něco šťastnější. Ale, já i hned zastavoval na krajnici, teďka nikdo nevěděl, co se kolem mě děje, já blikačky zastavil a vyletěl jsem ven, jo. A právě to si říkám, to je dost jako nebezpečná situace, určitě se vám, kdo nás ladíte, taky stalo, že vám do auta vletěl nějaký takovýhle hmyz, takže nic moc, jo. A nebo pak ještě samozřejmě historky s pavoukama, jednou jsem odhrnoval závěs a něco mi takhle spadlo za tričko na záda. Já jsem myslel, kamarádi, že se zblázním. Byl to pavouk, obrovský, co ty, Davide?
1: Já si pamatuju, že jednou mě na koupálku, ještě když jsem byl úplný dítě, 3x za den píchla vosa.
0: Nekeci.
1: Což je celkem smůla, takhle zpětně řeč.
0: A do jakých míst to bylo? Různě
1: po těle.
0: Různě po těle. Prostě tak. A byla to jedna vosa?
1: Určitě
0: nebo
1: mi to nepřispělo.
0: Byla to jedna? Tak si neměl dráždit.
1: Dráždit, proč bych jí dráždil?
0: Ty dráždil, mazlíku, jsi to dráždili. No tak vy, kdo nás ladíte, určitě si vzpomínáte na nějaké vaše historky z takovouhle havěti, ať už létající, neletající. Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Jaká je ta vaše nejbizarnější lekací historka, co z to nejšílenějšího jste kdy v panice udělali? Případně nám taky můžete připsat, kdo u vás doma plní roli hlavního likvidátora hmyzu, když se objeví problém. Jak to je u vás, Davide? Seš to ty anebo Eva?
1: No jasně.
0: No jasně. Tak u nás to já rozhodně nejsem. Tak pojďme na to. 777 937 777, to je číslo k nám. A tohle je další skvělá muzika na páteční ráno, to vás bude bavit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: Zara Larsson. Takhle zní páteční Hit Radio, 7 hodin 16 minut, krásné ránko. Na Slovensku aktuálně probíhá invaze drvodělek, to jsou až 3 cm černé včely, Slováci panikaří, volají 112. Ptali jsme se vás, jaké jsou vaše nejbizarnější historky s hmyzem nebo pavouky, co nejšílenějšího jste kdy v panice udělali, případně kdo u vás doma plní roli toho hlavního likvidátora, když se nějaká taková havěť objeví. A nečekali jsme, že dorazí tolik zpráv, tolik hlasovek, tak pojďme se na to vrhnout, píše třeba Jana. Ahoj Michale. Tohle se nám jednou stalo taky, manžel měl otevřenou malinkatou škvíru u okýnka v autě a u mě pod nohama něco přistálo. Sršeň. No, chytla jsem strašného hysteráka, manžel řídil, ale nakonec jsem překonala strach a tu potvoru umládila pantoflí. Hlavní likvidátor hmyzu je u nás manžel, ale co jsou naše malí dcery větší hysterky než já, tak u drobnějšího hmyzu jsem už za hrdinu. Mě baví ta definice u drobnějšího hmyzu. Děkujeme za zprávu. Další vzkaz od Anonyma. Ahoj, štítím se těch velkých tlustých pavouků. A jednou se mi ještě jako náctileté holce stalo, že když jsem se při sprchování ve vaně otočila, tak jsem tam měla tyhle pavouky dva. Nahatá, nenahatá jsem z té koupelny, ty střelila jako blesk. A bylo mi v tu chvíli úplně jedno, že jsem nahá. Naprosto chápu. Taky píše Vondra. Zdarec borci, jednou mi při jízdě na kole vlítlo něco velkého otevřenou pusou přímo do krku. Nic moc, když jedeš 40 km za hodinu a ta svině taky neletěla úplně pomalu. No, žihadlo jsem nedostal, nevím, co to bylo zas, ale náraz byl tak silný, že mi trošku pochrumal hlasivky a já měl potom týden hlas jak Mončičák křížení stylem Lindemannem z Rammsteinu. Od té doby si fakt dávám pozor na zavřenou hubu na kole. Fajn pátek, Vondra.
1: Naštěstí všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo. Taky tady máme spoustu hlasovek, pouštím tu od Karol.
2: Ahoj, tady Valča, jak když jsem byla malá, tak mi vosa zaletěla za sádru, my jsme ji šli zrovna sundávat a několikrát mě popíchala. A hlavním likvidátorem u nás doma je mamka, která se nebojí vzít 50-metrového pavouka do ruky.
0: Kde rostou takový 50-metrový pavouci?
1: No, my jsme se tomu vyhnuli.
0: Ale ono to tak, já nevím, jak to je možné, ale většinou těmi likvidátory opravdu bývají ženy doma z nějakého důvodu.
1: Mají kalhoty, no.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Petra.
3: Petr, původně Děčín, teďka Anglie, sever.
1: Hezky.
3: Příhoda s pavoukem, který mě kousnul, když jsem seděl na koberci do pytliku a potom rychle zdrhnul.
1: Tak nám nezbývá než doufat, že to nebyl pavouk palovčík brazilský, aha, který když kousne, tak způsobuje dotyčnému bolestivou erekci.
0: Fakt jo? Jak se to jmenuje?
1: Palovčík brazilský.
0: Palovčík brazilský. Kde se to dá koupit?
1: To bys nechtěl, kolem. Let's get down to business.

0: Tiësto, The Business, 7.21. Tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dneska pánská jízda, Jasmin na Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové i vás, kdo tam máte třeba namířeno. Za malou chvíli soutěž o poslední, tento týden poslední 4 vstupenky na Vysočina Fest, o tom bude rychlá pětka, samozřejmě přidáme další muziku Mirai Milky Chance a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Je tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun jen do konce června.
15: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
16: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, nemáme v tuto chvíli hlášeny žádné dopravní nehody. Jezdíte bez nehod, což je moc dobře, teplota se pohybuje mezi 8 a 10 stupni. Cesty jsou...
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: minutová motivace na páteční ráno, když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou Miraj, je polo osmé, ladíte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lásku dnes často neničí nevěra, ale peníze a finanční stres. Podle odborníků se jedním z nejčastějších problémů ve vztazích stávají právě finance. Hádky způsobují dluhy, rozdílný přístup utrácení i tlak na společné životní cíle. Po 30 už nestačí jen jíst zdravě, tělo pomalu ztrácí svaly i kondici a je dobré tomu jít naproti včas. Odborníci radí hlavně posilovat, více hýbat a hlídat si stres, protože ten urychluje stárnutí buněk. Důležitá je i strava s dostatkem bílkovin a co nejméně průmyslově zpracovaných jídel. Penny Market ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny v Česku už v 17.30, tedy o víc než 2 hodiny dřív než obvykle. Důvod je jednoduchý, zaměstnanci si mají stihnout v klidu užít sledování zápasu české reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
0: A to je hezký, to je milý. To je fajn.
2: Taková trošku škoda, že tady u nás v rádiu, když vysíláme od 6 do 9, se vlastně ani do jednoho toho českého zápasu netrefíme, takže to u nás vlastně nepřipadá v úvahu.
0: A tak co my, spíš asi naši posluchači, zkuste to navrhnout i u vás v práci, jo, jestli by vám šéfik nedal volno a dost možná budete si v podlí doma vychutnávat celý šampionát. Pojďme soutěžit! Poslední 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Milky Chance, Stolen Dance, tohle je páteční Hitrádio, 5 minut po 7, díky, že ladíte, hezké ránko. Je to rychlá pětka, máme pro vás tento týden poslední 4 lístky už na 12. ročník Vysočina Festu. Uslyšíte tam třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, Divokýho byla, Ben Kristoval, MiG 21 a spousta dalších. A to všechno od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Rychlá pětka. A o ty poslední 4 lístky si zasoutěží Honza. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Honza z Havlíčkova Brodu, takže pokud vyhraješ, budeš to mít kousek. Řekni nám, už jsi někde byl na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
1: Premiéra to bude.
0: Hezký, koho by si vzal sebou? Už to máš rozdělený, už jsi měl často promyslet během toho, co jsi čekal na telefonu?
1: No, moc asi kamarády nějaký bych dal.
0: Jasně, no tak...
2: Ještě jsme nevyhráli, ale pojďme na to.
0: Tak, pojďme na to. Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Honzo, budeš vědět, jak se jmenuje zelenina, ze které se staví strašáci na Halloween?
1: Dýně.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Který měsíc v roce je nejkratší?
1: Březen. Únor.
0: Stihl jsi to, je to únor, ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje naše nejvyšší hora?
1: Sněžka.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Když máme teďka ten fočus, budeš vědět, jaký je křestní jméno fotbalisty Šika?
1: Patrik.
0: Ano. A Honzo, poslední otázka. Dostávají děti za 2 týdny vysvědčení, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano! Čověče, je to tvoje.
1: Perfektní.
0: Takže teď už můžeš přemýšlet, protože máš 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu v Jihlavském amfiteátru. Honzo, moc si to už, ještě nám řekni, co chystáš na víkend, než se rozloučíme.
1: Co chystám na víkend? Máme dětský den s naším sportem, takže pořádáme pro vlastně naše hráče takový dětský den, takže budu tam.
0: Hezký.
2: Co to je za sport?
1: Florbal.
0: Florbal, hezký. No tak si to užijte, ať se akce vydaří. Vstupenky posíláme a zvládni, užij si víkend. Honzo, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, taky hezký den.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.43, Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, hezké ráno. Tak schválně, v kolik hodin dneska v práci vypnete mozek a přepnete se do víkendového režimu?
1: Vy, co už jste vypli včera odpoledne, se nepočítáte.
0: Já si myslím, že takhle, možná blbá otázka dneska, že půlka národa je vypnutá kvůli tomu rannímu vstávání. Jo? Ti, co nejsou zvyklí, tak teďka tak jako...
1: A ty tady máš ale závěr docela zajímavý studie.
0: Já tady mám, ano, proč se o tom bavíme? Podle průzkumu přepínáme mozek do víkendového režimu přesně v 11 hodin dopoledne. Po 11. klesá podle dat personálních agentur produktivita téměř k nule.
1: Takhle, bavíme se o pátku.
0: Ano, říká se tomu takzvaný páteční syndrom a je to vlastně nemoc, kterou, ano, podle průzkumu trpí většina populace, ale je na to protilek, jo, a to je zapálený grill nebo pivko. To vlastně to z tebe hnedka dostane, tu nemoc, jo. Ale my jsme se tady bavili, ty jsi, David, říkal, ty máš totiž, že tě musíme vysvětlit, ty máš ještě další práci.
1: Ano.
0: A v kolik ty dneska končíš? Schválně to řekni. No pojď.
1: No nekončím, ale přesouvám se, jak se říká, v korporátním světě na home office.
0: A to je v kolik hodin?
1: To je shodou okolností přesně v 11.
0: No, tak tady to máme potvrzení, jo? To je potvrzení. Šéf poslouchá?
1: Šéf asi neposlouchá, protože je ze zahraničí a neumí česky. To je vlastně moje jediná výhoda.
0: Nekecej, ale já bych tady ty šéfy nepodceňoval, protože hele, šéf má uši všude, jo. Podle mě on je nalepený u rádií, kort u toho našeho, protože ví, že tady makáš a pěkně mu toto AI překládá v reálném čase, jo. Takže nevede, nebudou prémie. Nebudou.
1: Když už teda poslouchá, já ho mám tak strašně rád, toho šéfa.
0: Já taky. Já v životě jsem ho neviděl, ale já vás miluji. Šéfe, Davidu šéfe, já vás mám fakt rád. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive pro vás všechny, kdo třeba už vypínáte teďka, už se vidíte hlavou ve víkendu. Za malou chvíli taky DJO End of Beginning. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Na topení, co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
8: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
10: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
11: Co si koupíš?
12: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
11: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
13: Prior je tady totiž pro vás.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme,

0: Dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižních Čech nás informujete o překážce v plynulosti provozu. V Prachaticích v ulici Požárníků probíhají stavební práce. Počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.54, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Možná někoho takového znáte. Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, oni pořád fungují.
1: 64 let v jedné práci v podstatě.
0: V jedné práci. Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v

0: zhubnutých džínách.
1: Já tady mám ještě jednu zajímavost, ty jsi říkal, že v roce 62 to byl první koncert, tak jsem si schválně na internetu podíval, kolik koncertů doposud skupina Rolling Stones měla, tak vězte, že je to skoro 2500 vystoupení.
0: 2500. Kdybychom to vydělali penězma za každý koncert, tak se nám protočí panenky. Mi řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie? Rolling Stones, Start Me Up, chvíli před osmou, tady na Hit Radio, krásné páteční ránko, šampioni.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi ztrácí zájem o hypotéku. Hypoteční trh v květnu po několika měsících růstu zpomalil. Banky poskytly nové úvěry za 38 miliard korun, což je meziměsíčně o 14% míň. Hlavním důvodem bylo předzásobení klientů a také růst úroků. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,67%, což výrazně zvyšuje měsíční splátky. Odborníci navíc očekávají, že sazby mohou v dalších měsících dál mírně růst. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončili velkou část dohody, která má být finalizována v nejbližších dnech. Trump uvedl, že podpis by mohl proběhnout už tento víkend v Evropě, on sám se ho ale nezúčastní. Irán potvrdil pokrok v jednáních, zároveň ale zdůraznil, že finální rozhodnutí zatím nepadlo. Poničené auto i airsoftový granát. Nejvíce útoků zažívají mladší političky. Poslední průzkumy ukazují, že české poslankyně čelí častým výhruškám a různým formám násilí. Nejčastější je psychologické násilí, se kterým má zkušenost přes 80% z nich, často na sociálních sítích. Téměř 40% uvádí sexualizované útoky, část i fyzické napadení nebo poškození majetku. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Tankování je na jihu Čech zas o něco levnější. Natural 95 zlevnil za týden v průměru o 80 haléřů na 40,20 za litr. Nafta šla dolů jen nepatrně, teď stojí průměrně 38 korun a 23 haléřů. Nejlevněji se v kraji tankuje na Českobudějovicku, naopak benzín je nejdražší na Českokrumlovsku a nafta na Písecku. Ještě počasí, bohužel ani dneska se dešti nevyhneme, na jihu nás čeká převážně zataženo, během dne přehaňky, k večeru dešť intenzivnější a teploty jen do 15.
11: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal Knejp, David Jošt, hezké ránko.
13: Ahoj.
12: Ahoj Dave, ahoj lidi, krásné ráno. Tak už na konci hodiny budeme rozdávat telku v hodnotě 23 tisíc korun. Stále máte šanci se do soutěže zapojit, stačí, když nám na web, na hitradio.cz, napíšete vaši nejhistoriku ze stěhování. Jednu vybereme a tu oceníme právě parádní OLED televizí v hodnotě 23 tisíc korun. Detaily na webu hitradio.cz. Pojďme na další muziku, čím startuje další hodina. Bon Jovi, It's My Life.
14: Hit Radio Factor.

0: Tohle je Hit Radio, 8 hodin, 7 minut, s vámi Michal Knejp, David Jožeské ráno. Taky vás vytáčí, když si v autě chcete stlumit rádio nebo vypnout klimu a musíte kvůli tomu proklikat 3 podmenu na displeji, tak máme super zprávu, tohle dotykový peklo oficiálně končí. Bezpečnostní experti totiž dali automobilkám nůž na krk, buď vrátí do aut klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Takže veškeré klíčové věci pro ovládání auta nesmí být u nových aut schovaná v infotainmentu ani na různých dotykových plochách, takže se vracíme zpátky k tlačítkám.
1: To by mě zajímalo, jestli se k tlačítkám vrátíme i u chytrých telefonů. Tam si myslím, že asi krok zpět neuděláme.
0: Ale nevíš, nikdy nevíš, jo. Já to teda kvituju, co se týká klasických tlačítek v autě, protože za mě teda moc aktuálně nedává smysl zákaz používání telefonu za volantem, když pak všechno ovládáš a čumíš do toho displeje obrovského a hledáš tam prostě minutu, jak to nastavení, jak něco vypnout.
1: A je fakt, že ty moderní auta mají ty obrazovky už dneska fakt jako monitor normálně v práci.
0: No jasně, u některých aut to vypadá jako, že to tam prostě někdo přilepil jako jen tak, jo. Víme, to je. No, tak nás zajímá, vy, kdo nás sledíte, určitě, vy, kdo často řídíte i teďka sedíte v autě, určitě je něco, co vás ve vašem autě vytáčí. Jo.
1: Třeba takový to automatický vypínání motoru na semaforech.
0: Ježiš, start stop, jasně, no. Tak to je takovej, myslím si, že to máte podobně, už takový jako naučený rituál, sedneš do auta, nastartuješ a klikneš tady jednou a já mám start stop a pak ještě klikám třikrát na nastavení jízdního režimu, protože všechno se vrací, ano, kvůli tady nařízením zpátky do toho továrního nastavení. No, tak dejte nám vidět, jestli je to start stop, jestli je to front assist, jestli lane assist, prostě co vám pije krev, co byste jinak, co byste z toho auta nejradši vytrhli, jo? 777-937-777, pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to napište klasicky zprávou, SMS-kou, nebo přes WhatsApp. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další parádní muzika pro vás, 809, hezké ráno z Hit Rádia.

0: na 9, Verona, Hey Boy. Tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Bezpečnostní experti dali automobilkám nůž na krk, buď do nových aut vrátí klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Vracíme se k čudlíkům, klasickým tlačítkám, což je tady za nás ve studiu Prima, o tom jsme se bavili před chvílí a chtěli jsme po vás, co je ta věc, která vás rozčiluje ve vašem autě aktuálně. Může to být cokoliv. Tak přišla od vás spousta zpráv, tak pojďme hnedka na tu první. Píše Luca, dobré ráno, za mě rozhodně start stop. To je jasný vítěz, můžeme prozradit už teď. A pak hlídání pruhu, to hned vypínám a toho, kdo to vymyslel, bych nakopala do sedínky. Slušně řečeno. Taky píše Hanka, ahoj, auta jsou za mě předspané elektronikou a za mě určitě start stop.
1: Ano.
0: Taky píše Petr, zdravím, ve starém autě jsem se nechal start stop vypnout, v novém na to kvůli záruce nesahám, ale už jsem si na to tak nějak zvyknul. Takže taky start stop. Přidala se i Jarka. Dobré ráno. Z nového auta, které mám 3 měsíce, dostávám šoky, i když chci telefonovat. Je to katastrofa, než najdu toho dotyčného, tak ujedu strašnou cestu. A hlavně je to dost nebezpečné. Nevíte, kam koukat, jestli na silnici nebo na velký displej. Jarka. A to je přesně to, co jsme se bavili, vlastně obrovský paradox, ty nemůžeš používat telefon, který vlastně znáš, ale musíš v infotainmentu hledat něco, kde to vlastně neznáš a je to v pohodě, jo? Tohle mi úplně nedává jako rozum, ale dobře. Taky tady máme hlasovku. Hlasovku od Michala.
2: Zdravím, tady Michal. K aktuálnímu tématu. Samozřejmě ty věci, které se nedají vypnout, jako zasahují aktivně do řízení, jako jsou právě ty automatické brždění a podobně. A další věc, kterou bych určitě zrušil, jsou kamery místo zpětných zrcátek, protože to naprosto zkresluje. A protože tam je třeba tlumení, tak nevidíte ani pořádně, když jede za váma sanitka s brkačkama a podobné věci. Jak pěkný den.
0: Hezky. Děkujeme za názor, děkujeme za zprávu. A co nás teda tady nejvíc, já nevím, jestli pobavilo, jestli to můžeme říct, Davide, takhle, ale píše Lukáš. Ahoj, v autě mě nejvíc rozčiluje moje žena.

0: Hit Radio, jenom hity Måneskin, The Loneliest, 8:22, hezké ráno. Ještě k tématu, co jsme řešili, co za asistenta vychytávku věc byste vypnuli ve svém autě, přišla zpráva od Luci. Ahoj, tak já mám 20 let starého starouška, ale vyrvala bych indikaci zapnutého pásu, protože neustále řve za nepřipoutanou kabelku. Davide, za nepřipoutanou kabelku.
1: Je to tak.
0: Počkej, ale tak tam je čidlo nějaký v té sedačce samozřejmě a to musí něco vážit ta kabelka, ne?
1: Tak víš, co se do ní všechno vleze dneska?
0: Je vlastně pravda, když si, ano, to je pravda, když si představím kabelku ženy, že v tom je půlka baráku, jo, půlka bytu, tak to vlastně docela odpovídá.
1: To by vlastně měla být připoutaná.
0: To by vlastně měla být připoutaná, dává to smysl. Tak děkujeme za vaše zprávy. No tak vám, ať už máte dědečka, toho poctivýho, anebo auto narvaný elektronikou, tak za chvíli poradíme, jak se v pátek ráno jezdí, bude doprava. Na cesty zdravíme, no a samozřejmě slyšíte pode mnou Miley Cyrus, i tu přihodíme za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Mine chlepek.
18: Otužuj se.
19: Berhořčík.
20: Zkus pust.
18: Víc bílkovin.
19: Méně cukru.
20: A adaptogeny.
19: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
21: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší.
15: 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
17: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
20: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte bouračku v Českých Budějovicích. Na Husově třídě se srazila dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné, zdržíte se nárazově.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Cyrus s jejím kvítím Flowers 8.31, ladíte Hit Radio, s vámi pánská jízda Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21.00. Fanoušci Harryho Pottera dostali po letech nostalgický moment. Daniel Radcliffe a Tom Felton se znovu setkali na afterparty po cenách Tony Awards. Setkání Harryho Pottera a Draco Malfoye tak připomnělo kouzelnickou éru a okamžitě nadchlo fanoušky po celém světě. Opakování ročníků podle dlouhodobého výzkumu britské nadace žákům v praxi nepomáhá zlepšit výsledky ani dohnat spolužáky. Naopak se ukazuje, že děti, které propadnou, často za vrstevníky zaostávají i po opakování třídy a jen těžko rozdíly dohánějí. Studie navíc upozorňuje, že tito žáci mají vyšší riziko, že školu nedokončí vůbec.
0: To je zajímavý. Já si ale myslím, že propadnout v dnešní době je docela luxus.
2: Ale prosím tě.
0: No, dostaneš rok života navíc zadáč v hotelu s plnou penzí.
2: A v mama hotelu se dá zůstat i po škole, ne?
0: Dá, no. Máš s tím zkušenost?
2: Já ne.
0: Já taky ne. Možná někdo z vás, jo. Kato a John, Turn the Lights Off, s tímhle máme parádní zkušenost, já tady tu reinkarnaci songu, to je nějaká 2000, ono se to vrátilo zpátky a zní to teda dobře.
2: Tohle se opakuje a má to dobrý vliv vlastně.
0: Přesně, tohle opakování máme rádi. Kato a John, 8.33 na Hit Radio, pojďme na to, hezké ráno.

0: 8.37. Dáváte si páteční Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno. Tři čtvrtě republiky bude dneska zívat. Ti, co nejsou zvyklí vstávat ve čtyři, tak v pátek rozhodně prozívají. Jasně, bavíme se o fotbale. Takhle, nevyšlo to, prohráli jsme s Koreou 2-1, to už jste určitě zaregistrovali, ale takhle, teprve se to rozjíždí a ukázali jsme, že šanci máme, tak si to pojďme užívat dál. Mimochodem, letošní mistrovství světa ve fotbale přináší spoustu zajímavých novinek, třeba rozhodčí budou nosit na dresu kamery, které budou přenášet pohled z jejich perspektivy. Další věc, střídající hráč má jenom 10 vteřin na to, aby odešel z hřiště, jinak ho vyloučí. No a pokud se náhodou pohádají dva hráči a jeden si zakryje ústa, aby nebylo vidět, jaká slova říká, tak může dostat červenou kartu. Je to brutál, ale chápu, takhle si dá každý pozor, jak moc bude vulgární a nebo třeba rasistický. Velký respekt. Tak další zápas naší repre, ten si můžeme užít příští čtvrtek, hrajeme s Jarem. Hit Radio s vámi, muzika nachystaná, za malou chvíli Dasha Austin nebo třeba Reddy Kirken, zítra máme hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 9:15, nějaký drobný k tomu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, Dasha Austin. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun a soutěž vrcholí právě teď. Vy jste nám na web hitradio.cz psali vaše nejhistorky ze stěhování, přišla jich od vás spousta, hromada neuvěřitelných, za všechny moc děkujeme. Přidala se třeba i Karolína, ta napsala: Ahoj, při pomoci se stěhováním prarodičů jsme si objednali dodávku a naložili do ní úplně všechno, co se dalo. Asi po hodině cesty do nového domku nám došlo, že jsme nikde neviděli dědu, začali jsme panikařit a obvolávat rodinu i sousedy. Děda telefon několik minut nebral, až ho nakonec zvedl se slovy: No já jsem v pořádku, ale nevím, kde jsem. A jak to pokračovalo dál, Karolíno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to pokračovalo dál, tenhle příběh, povězte nám.
1: No, přitom ukázalo se, že při vlastně nakládání sedl do svého oblíbeného starého masážního křesla v dodávce, usnul a zamkl jsme ho tam mezi krabice a vlastně probudilo ho až vyzvánění telefonu, když jsme otevřeli nákladový vlastně prostor té dodávky. Tak jsme ho našli, jak si spokojeně hoví mezi krabicemi a vůbec nechápe, proč všichni panikaří a dodnes tvrdí, že to bylo nejpohodlnější stěhování v jeho životě. A taky dodnes nikdo nechápe, jak se ho při nakládání mohl nikdo nevšimnout.
0: Takže děda si to vlastně vůbec nepamatuje, ten zážitek. To je dokonalý. Karolíno, zeptám se, koukáte na fotbal doma teďka někdo u vás, vy nebo třeba váš partner?
1: Jo, koukáme doma na fotbal.
0: Koukáte doma na fotbal. No a já vám můžu říct, že za tuhle historiku, stěhovací historiku, se na ten fotbal

0: Ale myslím si, že se pobavili i posluchači. Opravdu geniální, tak pozdravujte prarodiče, telku posíláme. Ještě nám řekněte, co plánujete na víkend, Karol.
1: No, asi budu koukat na fotbal s prarodičema.
0: No jasně, a na nový telce. No tak tu posíláme. Jasně. Tak pozdravujte všechny, a užijte si víkend a zase někde na Hitrádu se budeme těšit. Mějte se.
1: Děkuju moc krát taky.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Tak jo. Cílová rovinka na dohled, páteční snídaní šampionů na konci. Díky za společný ráno. Připomínám, že telka za 23 tisíc už má svoji majitelku Karolínu, a to za její story ze stěhování. Díky vám všem, kdo jste se zapojil. No a mimochodem, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale taky velký výdaje, tak partner soutěže MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování. Kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak komplet detaily podrobnosti najdete na webu mnd.cz/. stěhování. Tak tvůj a teď už se loučím.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ať vám pátek v práci uteče, užijte si víkend, dávejte mi na sebe pozor a v pondělí se na vás těšíme v 6.00. Tak pa.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tak kde začneme? Třeba na Českobudějovicku u obce Hosín, silnice 146, srazil se tam osobák se zvěří. Stejná nehoda je taky na silnici 406 u Dačic. A velký pozor si aktuálně dejte na silnici mezi Čakovem a Záboří. Je tam vážná dopravní nehoda, na místo dorazily složky IZS a aktuálně probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Minuta po deváté, hezké dopoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Hypoteční trh po třech měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry v celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. Průmyslová zóna u dálnice v Soběslavi je o krok blíž. Město píše plánovací smlouvu s investorem, který chce na 21 hektarech postavit 6 hal. Jak informuje iDnes.cz, proti záměru se dál ozývají místní. Bojí se dopravy i dopadů na město. Soběslav má od investora dostat 23 milionů korun a další peníze by mohly plynout z daně z nemovitosti. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90.
3: Fotbalový servis.
7: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslala v utkání skupiny A v Guadalajaře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Vedení ale neudrželi. Hwang Im-pom brzy srovnal a střídající Oh Yong-kyo v 80. minutě stav otočil.
2: Ale seš dobrej a měl by si zdát tu celou sestavu, to by bylo potom.
8: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Včera večer po bouřkách to vypadalo krásně a nadějně, ale sluníčko vedení neudrželo. Probudili jsme se do zataženého rána, mračná s námi zůstanou po celý den. Během dne sem tam dorazí přehaňka, k večeru pak čekáme srážky intenzivnější a denní maxima jen do 16 stupňů.
3: Hit Radio Faktor.
2: S Pavlem přejeme hezké dopoledne, zdravíme vás 3 minuty po 9, tak fotbal ten už si probral, sestava super. Já jsem kvůli tomu vstával ve 4 hodiny ráno, koukal jsem se na to a měl jsem asi spát.
7: Byl jsi smutný, jak to dopadlo.
2: Ale jo. Hele, my se k fotbalu vrátíme za chvíli, já bych probral velice rád ten zahajovací ceremoniál, ale teď hity. Imagine Dragons a Believer.

Je pátek, tak to konečně vidíme růžově. Pink a Hit Radio Faktor s vámi. Pokud jste dneska rozespalí a unavený, tak je to možná tím, že jste si ráno přivstali a sledovali jste první zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale. Připomínám, že Česko nakonec po bojovném výkonu prohrálo s Koreou 2-1. Ale dívali jste se včera na ten zahajovací ceremoniál? Mně se to teda moc líbilo a asi nejvíc mě překvapilo vystoupení Shakiry, která na světovém šampionátu vystoupila už po čtvrté. Jenom připomenu, že před 16 lety zpívala Waka Waka a včera se ten kruh vlastně uzavřel. Shakira zaspívala novou hymnu Die Die před více než 80 tisíci fanoušky. Znělo to naprosto skvěle, ona vypadala výborně, v podstatě jako tenkrát v té Jihoafrické republice, tak by mě zajímalo, jak to sakra dělá, že je pořád tak mladá a pořád tak krásná. Tak pojďme si teď Shakiru zahrát v našem éteru, nebude to teda ta fotbalová hymna, ale bude to v podstatě taky aktuální song, to filmový song, který se jmenuje Zoo. Tady je Shakira. Come on, get up.

0: A k tomuhle já říkám emoce. To model na Hydrádiu Faktor 925. I dnešek má být bohužel deštivý, pršet má docela dost. Možná za to může Medard, který měl v pondělí svátek. Možná Antonie, která slaví právě dnes, protože říká se, že svatá Tonička mívá uplakaná očička. Dobrou zprávou ale je, že díky dešťům rostou. Meteoroložka Dagmar Honcová se dneska na Instagramu chlubila plným košíkem a neměla tam nějaký méně známý houby, ale klasický hřiby. Jo, takže rostou, můžete vytáhnout gumovky, vzít košík a o víkendu vyrazit do lesa.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
7: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folkloru, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
12: Co si koupíš?
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
21: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světovej Drum and Bass Stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Já si myslím, že na čas se dávat dohromady alibi pro šéfa, proč dneska odejít z práce dřív. Ella Henderson s Pavlem přejeme hezké dopoledne. Stala se z toho už taková tradice, že vždycky v pátek zveme na nějaký parádní výlet. Tak kam se dneska podíváme?
1: Krásné dopoledne ode mě, Maty. Já bych to dneska viděl na rozhlednu Libíne na Prachaticku. Vydáme se tam dneska, teda vydáme se tam začátkem letních prázdnin, protože ona prochází rekonstrukcí a otevírat se bude začátkem července. Přesné datum ještě nepadlo. Ale jak tomu mám takovou krásnou historku, já jsem byl předevčírem u mamky. Ona mi říká, hele, četla jsem, ten Libín bude hotovej, bychom se tam mohli zase jet podívat, ne? Já jí říkám, počkej, jak jako zase, já tam v životě nebyl, tak já tam pojedu poprvý. A na co kecáš, prosím tě, v 98. když jsme jeli k teky do Hartmanic, tak jsme se tam stavili, ještě jako špunt malej si byl. A říkám, jak si to mám pamatovat, když mi bylo 5, ne?
0: Takže jsi tam byl.
1: Takže já tam byl, ale bohužel si to nepamatuju.
0: No tak to si nepamatuješ, že je krásný výhled na třeba Prachatice, Helfenburg, Písek, Mehelník, elektrárnu Temelín. Je vidět Hluboká, Boubín, Javorník a z dobré viditel, nebo za dobré viditelnosti taky Alpy.
1: Takže dneska Alpy ne, ale když bude jasno, tak uvidíme až.
0: Ty jsi mluvil o tom, že ta rozhledna se teď předělává, brzy bude hotová. A novinkou je taky vstupné, bude ve výši 20 korun, ale 20 je v pohodě.
1: To je krásný.
0: To je krásný. A pokud tam pojedete autem, předpokládám, že ano, tak auto se dá nechat na parkovišti pod Libínem u sedílka, no a pak chvilku po svých.
1: Takže koukněte na web, kdy to otevřou, budeme to bachovat společně s vámi a třeba se tam potkáme.
0: Určitě. Tak díky za tip a klidně nám napište i vy, kam vyrazit příště. 724 883 596. To je WhatsApp Hydrária Faktor. Tady jsou přátelé, hezké dopoledne.

0: 10:15, Niko Santos, a za chvilku se z Jihu Čech podíváme do Vrchlabí. Dáme si kapelu Činasky. Dneska je den Supermana. Muž z Kryptonu zachraňuje svět už téměř 90 let. Za tu dobu se do ikonického modro-červeného kostýmu oblékla celá řada herců. Tak nás zajímá, která tvář se vám vybaví, když se řekne Superman. Všechny ty známé herce jsme vám dali na Facebook a Instagram Hydrádia Faktor, tak napište, kterého Supermana máte nejraději.
1: Dopravní hlídka Hydrádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hydrádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radůza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Huntrix a Golden, 9 hodin 57 minut, hezké dopoledne. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, máme tady informaci od vás.
1: Dobrý den, kolegové řidiči. Mezi Pískem a Vodňanama operují 3 policejní auta s radarem, jeden borec na motorce a černá Octavie s radarem. Šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu, moc krát děkujeme za varování, dejte si na to pozor. A připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
9: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
12: Máme 10 hodin, hezké dopoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Část jižních Čech byla po intenzivním krupobytí pod ledem. Západně od Budějc se včera v podvečer vytvořil chaotický shluk slabších bouřek, který se za jihočeskou metropolí rychle spojil do jedné dominantní bouřkové buňky. V pásu mezi Stráškovicemi a Novou Vsí byla až několika centimetrová vrstva krup. Děti budou mít v Budějcích vesmír skoro na dosah. V háječku hned u planetária začne v první polovině července vznikat nové dětské hřiště se sluneční soustavou, planetami i stylizovanou černou dírou. Chybět nebude trampolín a kolotoč ani lanový prvek. Město za hřiště zaplatí 2,3 milionu. První děti by se tam měly proběhnout už v první půlce srpna. Restaurátoři opravují jednu z nejstarších partií chrám svatého Víta v Praze. Pracují na dvou oknech v jižní části na opěrném pilíři a také vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry, zkontrolují klenby a obnoví okenní vitráže. V interiéru zrekonstruují historické malby. Práce potrvají několik měsíců. Návštěvnický provoz to nijak neomezí. A čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. S Jižní Koreou neudrželi vedení a nakonec s ní prohráli 1-2. Do vedení poslal český tým kapitán Ladislav Krejčí, Korejci ale velmi brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Česká reprezentace se do světového šampionátu vrátila po 20 letech.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Dneska čekáme povětšinou zataženo, během dne místy dorazí přehánky, pršet má ale hlavně na večer, kdy předpověď slibuje déšky na celém území našeho regionu. V denních maximech dneska naměříme slabých 13 až 16 stupňů.
10: Hit Radio Faktor.
0: V této hodině vám poradíme, kam o víkendu vyrazit a taky oslavíme narozeniny jízdního kola. Teď hity pro vás DJ Ači.

tohle byla Leny, Hydrádio Faktor s vámi. A narozeniny má dneska jízdní kolo, takže pokud jste dneska přijeli do práce na kole, tak jste to vlastně symbolicky oslavili. Jinak je kolu přesně 209 let, všechno to tedy vzniklo 12. června roku 1817. Tenkrát jistý pan Karl von Drais vyzkoušel svůj vynález, což bylo jednostopé dřevěné odrážedlo. A pozor, on na něm ujel celých 6 kilometrů, což byla naprostá pecka. My bychom se tady o jízdním kole samozřejmě mohli vyprávět dlouhé hodiny a hodiny. Za mě nejlepší způsob, jak se ve městě dostat do práce. Neřešíte kolony, neřešíte cenu benzínu a nafty, nehledáte parkovací místo, prostě ideál. Tak my si dáme hit, který když si pustíte do sluchátek, tak vám to bude šlapat o 106, to vám garantuju. Právě teď Fastboy a Topic, Forget You.

0: Welcome to my life, 10 hodin 21 minut. Představte si vůni čerstvě nařezaného dřeva, burácení motorových pil a chlapy, kteří si s kmenem stromu poradí rychleji než většina z nás s víkendovým nákupem. Právě taková podívaná vás čeká zítra na zámku v Nových Hradech. Konat se tam bude soutěž v dřevorubeckých dovednostech. Na místě bude ale i jarmark a taky výstava starých motorových pil. Tenhle ten tip přišel od vás, tak díky za něj. No a za chvilku přidáme další, počkejte si na to.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma Koberce Strnad Lišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinylové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
15: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
16: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj!
18: Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Abra kadabra a vykouzlili jsme si pátek 10.33. Kam vyrazit? Když se řekne jihočeské zlato, většina lidí si představí dobře vychlazené pivo. V Písku teď ale ukazují pravé zlato. V malých výstavních síních Prácheňského muzea uvidíte více než 20 přírodních zlatých nugetů, které našli hledači na Vodňansku. Ten největší váží přes 100 gramů. Výstava je otevřená každý den od 9 do 18 hodin. Spousta dětí pozná jelena jen podle emoji v mobilu. V Malovicích ho sice nepotkají v tváří tvář, ale o lesních obyvatelích se dozví spoustu zajímavostí. Myslivecký spolek Hubert tam na zítře chystá odpoledne, kde si děti zahrají, zasoutěží a zároveň zjistí, co všechno obnáší péče o přírodu. Začíná se ve 2 odpoledne na hřišti. Většina z nás nastoupí do autobusu, sedne si a vůbec neřeší, co všechno se za každým spojem skrývá, co všechno zůstává schované za branou depa. V sobotu se to změní. Dopravní podnik v Českých Budějovicích otevře své zázemí veřejnosti a ukáže místa, kam se cestující běžně nepodívají. Nahlédnout můžete k dispečerům, do servisních dílen i k technice, která se stará o chod městské dopravy.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme tady informaci přímo od vás.
2: Tady Zdenek, právě na výjezdu z Písku směr České Budějovice, stojí hlídka, berou i kamiony, i osobáky. Čau.
0: Čau, děkujeme. Zdeněk Popojel volal ještě jednou a narazil taky u protivína na policejního Kodiaka, který chytá. Tak díky moc, že s námi vysíláte. Tohle byla hlasovka přes WhatsApp, tak připomínám 724 883 596. Šťastnou cestu.

0: Rocková klasika, rocková balada od skupiny Colin, Wherever You Will Go. Posloucháte Hit Radio Factor. Máme tu jedno varování. Obec Litvínovice už dostala několik informací o tom, že by se měl v oblasti Homolského lesa pohybovat muž bez oblečení. V tomhletom počasí je to teda opravdu divný. Já nevím proč, já jsem si vzpomněl na ten hit od Richarda Millera.
1: Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy.
0: Nebo je to nový sport, nahé houbaření. Ne, já to nechci zlehčovat, rozhodně buďte na pozoru a jakékoliv nevhodné chování volejte na linku 158.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světovej drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
7: Ostřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: XXL výprodej v online shop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Vynech lepek.
16: Otužuj se.
17: Berhořčík.
18: Zkus půst.
19: Víc bílkovin.
20: Méně cukru.
21: A adaptogeny.
22: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
23: Víš, co je na práci nejdůležitější?
24: Když ti dobře a pravidelně platí.
23: Když máš jistotu stálého místa.
24: Když nemusíš daleko dojíždět.
23: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
25: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.prácevgpn.cz.
26: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
27: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel?
12: pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černáv Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: nežijte sami, jste ve velmi dobré společnosti. Právě teď se o vás postarala Miley Cyrus. Hit Radio Faktor s vámi. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. D3, pozor na dopravní nehodu, havárie osobáku. Je to na 98. kilometru trasa Mezno-Kaplice. Je to zhruba u Soběslavy, tak bacha na to. A ještě Tábor, ulice Týnská, tam je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Jezděte opatrně, šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Máme 11 hodin, krásné dopoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Rezort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna. Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili je tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Kdo chtěl v sobotu do bazénu v Písku, bude si muset najít jiné plány. Plavecký stadion bude 13. června pro veřejnost uzavřený kvůli letnímu poháru České republiky 11letých. Závody pořádá plavecký klub Písek. Dovnitř se dostanou jen účastníci a diváci závodů. A čeští volejbalisté dnes v Evropské lize hostí v Jihlavě Bosnu a Hercegovinu. Ve třetím utkání budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít při tom, že k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl. Utkání začne v horácké aréně v 6 a v neděli bude dalším soupeřem Dánsko.
9: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Nakonec i počasí, místy ještě máme oblačno, ale během dne nás čeká spíše zatažená obloha, někde se přidají i přehaňky, na večer pak čekáme déšť intenzivnější a stupnice teploměru se zastaví na 16.
0: Hit Radio Faktor. Na včerejším zahajovacím ceremoniálu mistrovství světa vystoupila nejen Shakira, ale objevil se tam taky David Guetta. Tak si ho zahrajem. When Love Takes Over.

0: Teď na vás aspoň na chvíli zasvítilo slunce. Tohle byl Alvaro Soler a ze Španělska se vracíme zpátky k nám na jih Čech. Naším hostem je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Pane hejtmane, dneska začneme v krajském městě. Aby se školáci dostali bezpečněji do školy, počítá se s úpravami chodníků a okolí v ulice El Kuby. Prozraďte, jak to tam aktuálně vypadá a kdybychom se mohli dočkat slibovaných oprav.
1: Tak tam ten projekt už je dotažen do konce, měli bychom mít na to všechna povolení, protože to v letošním roce ještě nebylo v rozpočtu, tak já předpokládám, že ta realizace by měla proběhnout v příštím roce. To znamená, jak se to dá do rozpočtu, vybere se zhotovitel a v příštím roce by ta rekonstrukce měla proběhnout.
0: Díky moc a pojďme se na chvilku přesunout ještě na Českokrumlovsko. Silnice mezi Brlohem a Chlumečkem není podle řidičů v úplně nejlepší kondici. Tak počítá kraj v dohledné době s její opravou?
1: Ano, ta silnice se opravovat bude, my s tím počítáme v letošním roce, dokonce už ten balík těch komunikací, kde by se to mělo dít, je vysoutěžen, takže už máme zhotovitele a v průběhu následujících měsíců by ty opravy měly proběhnout.
0: Pane hejtmane, díky za rozhovor, díky za odpovědi a za týden zase naslyšenou.

0: Tak jsme dobubnovali, alespoň pro tuhletu chvíli. Tohle byly Safri Duo. Hydradio Faktor s vámi taky za volantem. S námi je cesta pohodlnější, bezpečnější a příjemnější. Díky, že nás ladíte. My v tom jedeme s vámi a víme o každém výmolu na silnicích. To vše díky vaší skvělé spolupráci. Info ze silnic nám totiž voláte nebo píšete na WhatsApp. A my vás za to odměňujeme. Třeba včera si kolegyně Jana Křížová vybrala Honzu.
1: Já jsem si tě vybrala, protože ty si nás dneska informoval o policejní hlídce, poslal si nám zprávu na náš WhatsApp a díky tomu vyhráváš plnou nádrž zdarma. Dobrý, ne?
2: No tak to je krása.
1: Prosím tě, když jsme u těch policejních hlídek, už si dostal někdy pokutu?
2: Pokutu? No, dostal, no. Dostal jsem akorát za parkování, zatím jsem žádnej jako velký přestupek neudělal.
1: Jo, tak parkování, kdo nedostal pokutu za parkování, jako by nebyl. Tak přeju ti, aby jsi se obešel bez dalších pokut a ať se ti dobře jezdí i s Hydradiem Faktor.
2: Dobře, díky, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Další 2000 na benzín nebo na naftu rozdáváme dneska odpoledne, tak hlídkujte s námi a laďte Hydradio Faktor i za volantem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pracujte s těmi, kterým se daří.
5: Pracujte s těmi, kteří rostou.
4: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
5: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
4: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
5: Více na www.pracevgpn.cz.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Trej!
8: nirkarna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio.
16: Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
17: Hit Radio.
18: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
21: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, oni pořád fungují.
22: 64 let v jedné práci v podstatě.
21: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po polích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
23: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: vyloženě rádiový song The Radio a Get Far. S Pavlem přejeme krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Pájo, jsem rád, že jsi tady. Dneska se slaví Den růže. Já mám s touhletou kytkou zásadní problém. Já totiž přijdu do květinářství, řeknu, že chci třeba pro ženu růži a oni se mě zeptají, jakou barvu.
1: Asi nahranej.
0: A jsem nahranej. Možná to máte, pánové, podobně. Tak já vždycky sáhnu po červených, protože to je jistota, jo.
1: Tak ale vášeň, láska, ne?
0: Jo, ty romantika. To znáš, ty barvy? Ne, pojďme se schválně to podívat, co jednotlivé barvy znamenají, a ne, co muž říká barvou květin. Tak ty jsi řekl ta rudá barva červená, a ona opravdu symbolizuje vášeň, oheň, krev, agresi, proto se rudé růže dávají z lásky.
1: Aha.
0: Jo. S bílou barvou si nejčastěji spojujeme naději, čistotu, nevinnost, upřímnost, věrnost, pokoru nebo mír. Růžová barva znamená něhu, jemnost a v přeneseném smyslu romantiku. Žlutá barva symbolizuje slunce, světlo, radost, přátelství, hrdost a v přeneseném smyslu bohatství. Oranžová má velmi blízko ke žluté, symbolizuje teplo, vřelost, optimismus, slunce. A třeba vzácné modré růže obecně evokují pocity bezpečí, klidu, vyrovnanosti a jsou opakem červených tónů. Jo? Tak jakou barvu jsi vybral?
1: Když tě tak poslouchám, docela se v tom ztrácím. Já bych vzal asi kaktus.
0: Kaktus, jasný. No ale kaktus píchá. Jo, takhle. Už mi to došlo.

0: Tohle byl původně nenápadný hit, který se ale rozšířil po celém světě rychlostí drbů v malé vesnici. Mark Ambora, Belong Together. A já už jsem tady taky stihnul nakouknout pod pokličku dnešních srdcovek a musím říct, že dnešní nabídka bude teda fantastická. Uslyšíte třeba slaďák od skupiny All for One, I Swear. To je opravdu velká romantika z 90. A zazní taky hit Komodo. Tak tohle vám rozvibruje celou vaši kancelář. Počkejte si na to, krásný zbytek dne a po víkendu se zase těším v 9.00.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
19: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
20: Matracezahubičku.cz. Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí 1 kg za 79,90. Okurka salátová 1 kus za 9,90. Ryze české Terno.
21: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
22: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
23: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Táboře v Kolárově ulici u Rolničky se došetřuje dopolední srážka dvou osobáků. Místem ale projedeme všem za volant. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí. 1 kg za 79,90. Okurka salátová. 1 kus za 9,90. Ryze české terno.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo zhruba 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Sněmovna včera propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k novele ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafoe ze Spojených států. A teď už míříme do regionu.
2: Na jihu Čech nás podle statistiků lehce ubylo. Ke konci března žilo v kraji 652 105 lidí. Tady je o necelých 800 méně než na začátku roku. Více lidí se odstěhovalo než přistěhovalo. Nejvýraznější úbytek zaznamenali statistici na Strakonicku.
11: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
2: Dáme si i počasí, dneska bude převládat zatažená obloha a během odpoledne se přidá i slabý déšť, ten má ale k večeru postupně zesilovat.

0: Začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu, 12 hodin 2 minuty. Je tady páteční pravé poledne, tak taky přeju dobrou chuť k obědu. Po celým pracovním týdnu v pátek, tak už tak nějak jako meleme z posledního. Navíc pokud jste ráno ještě opravdu jako srdcaři vstávali ve 4 na fotbal, tak chápu, že ty kruhy pod očima, to bude jako něco neuvěřitelného. To budou obrovitánský pytle. No a tak už se snažíme opravdu jako použít úplně všechny zbytky, které v sobě máme. A tak vybírám první z 5 srdcovku, která v sobě spojuje taky jako spoustu různých věcí. Jazz, funk, soul a taky disco. Je tady skupina Jamiroquai. To vás prostě probere. Tady u nás na Hitrádiu.
1: Hitrádio Faktor.

0: Jo, kdyby byl každý pátek tak v pohodě, jako je v pohodě tenhle song, tak by to byl nádherný svět. Jamiroquai na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První z pěti srdcovek je tedy za námi a před námi je co? Samozřejmě srdcovka s číslem dvě, ale hlavně je před náma víkend. Konečně jsme se dočkali. Jak jste trávili víkendy v 80. a 90. To mě dneska zajímá v našich srdcovkách, jo, protože poslední roky, tak samozřejmě se o víkendu jezdí velmi často do supermarketů, rodiny tam kolikrát tráví úplně celý dny, ale dřív jsme to měli úplně jinak. Tak na to pojďme zavzpomínat. Já bych třeba rád řekl, jaký jsme měli víkend v roce 89, ale byli mi tři, tak si to moc nepamatuju. Tak si z 89. dáme druhou srdcovku. Tady je Belinda Carlisle a vy pište a volíte hlasovky na WhatsApp.

0: na Hit Radio společně s Chadem Craigrem. Posloucháte dnešní páteční srdcovky Let Me Go. Krásný duet.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Není zas tak starý, je z roku 2013, ale rozhodně patří mezi naše srdcovky. Tyjo, 13. To znamená, 13 let mu je teďko, aktuálně. Co byste dělali ve 13 letech? Dneska si povídáme o tom, jaký jsme měli víkendy v 90. a v 80. Co si z toho pamatujete? Tak třeba Peťa píše, ahoj, my jsme víkendy trávili buď na chatě, anebo v létě u rybníku, cukrová vata a s tátou jsem hrávala ping-pong. Tak to je moje vzpomínka, zdravím. Další zpráva, my jsme víkendy trávili na vesnici u babičky a u dědy. Děda měl kozy, tak jsme chodili na louku pro trávu a krmili je. Když jsem byl starší, pomáhal jsem mu v garáži, byla to úplně jiná doba. Ve 12 mě nechal řezat dřevo na cirkulárce. Úlet! Zdraví Tomáš. Taky děkuju, dovedu si představit, to dneska, tyjo, cirkulárka, hlavně kdo už dneska má doma cirkulárku, že jo? Další Petr, zdravím, já si z 80. jako kluk pamatuju pracovní soboty, lidový milice a víkendy strávený na sedníku bez telefonu. Taky dobrý teda. Dnešní děti by podle mě nerozuměly jediný věci z téhle věty. Takhle, milice a pracovní soboty, ty bych jim nepřál, ale ten seník, ten by měli zažít všechny děti. Jo. Já teda pořád nechápu, že jsme to přežili bez vypíchnutého oka nebo zlomeného vazu, když se vezmu, z jaký vejšky jsme skákali. Ale kdo jste to někdy zažil v dětství? Skákat do seníku, do sena. To prostě to je jedna z těch top vzpomínek. Dáme si další jeden z top hitů z 90. let. Tohle je konkrétně rok 1994. Čtvrtá srdcovka, trocha romantiky. All for One, hit I Swear. Právě teď. I swear.

0: A tohle znáte? Komodo na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tohle byla poslední pátá srdcovka pro opravdový fajnšmekry a přišla mi zpráva od Peťana, který píše, jako vážně slyším Komodo? Tak to si mě rozbil jako hračky dětí rodin na sociálních dávkách. Nečekal jsem, že to ještě někdy v rádiu uslyším, to jste borci, moc díky, jsem taxikář, musel jsem zastavit, hned bych šel na párty. Díky za hezký pátek, Peťan. No, jo. Jsem rád, že si to ještě nikdo pamatuje. Je pravda, už je to 26 let zpátky, co to vyšlo, ale v rádiu se to moc nehralo, ovšem na párty, tak tohle je prostě z doby, kdy jste prostě někam přišli, vzali jste si večer sluneční brýle, dali jste si límeček nahoru a pak jste prostě protančili celou noc. Na Hit Rádiu poslední srdcovka v rámci dnešního dne. Za chviličku srdcovka ještě na vaše přání, tohle byla ta poslední, kterou já jsem pro vás připravil. Tak dejte vědět na 777 937 777, co by vám dneska udělalo radost, ať už je to, řekněme, nějaký party song, nebo song třeba jestli máte výročí, nebo narozeniny, prostě něco, co vám udělá radost. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
13: Na pohádkovém koberci?
14: Přímo do pohádky koberců.
13: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
14: To jsou kusové koberce z celého světa.
13: Metrážové koberce a běhouny?
14: Kvalitní PVC v rolích?
13: Či vinylové a plovoucí podlahy?
14: Odborné poradenství?
13: Profesionální podlahářství?
14: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
13: Více na koberce.strnad.cz.
14: Pro každého dobrá rada?
13: Podlahu vždy od Strnada.
15: Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
20: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
19: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
20: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
19: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
20: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
9: Vinebox CB vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival, Galerie smyslů. V úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vineboxcb.cz.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, oni pořád fungují.
2: 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Paráda, Every Time We Touch, posloucháte Hit Radio 12.37.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: 12.37 je aktuální čas a to je ten čas, kdy přichází poslední srdcovka tohoto týdne, která je na vaše přání. Na WhatsApp s číslem 777-937-777 píšete, co byste dneska chtěli slyšet a je to těžký vždycky vybrat. Dneska ovšem vybírám píseň a srdcovku pro Janu, protože dnes má Jana s jejím manželem velký den, respektive slaví už po páté ten svůj velký den. Jana píše, ahoj, dneska máme s manželem výročí 5 let, prosím tedy o zahrání písničky The Code ze stmívání. Děkuju moc, Jana. Jani, rádo se stane, už za pár okamžiků, jasně, zahraju stmívání, to znamená Twilight Saga, úplně první díl, že jo, to jsme, jaký rok, nějaký 2008, něco takovýho, Paramore tím pádem dáváme, já si jenom říkám, je to opravdu vaše písnička z filmu Stmívání, z filmu o upírech, proč, jako, ano, když nad tím přemýšlím, tak manželství může být jako vztah s upírem, že jo. Máte pocit, že jste spolu věčnost, navzájem si pijete krev, ale stejně se spolu pak dokážete možná bok po boku postavit celému světu, jo? Tak ať to tak je. Za celé Hit Radio vám přejeme hodně štěstí do další 5letky. Tady to je The Code.

0: Srdcovka na přání k výročí 5 letů od svatby pro Janu. Paramore na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Páteční srdcovky jsou u svého konce. My samozřejmě pokračujeme dál, že jo, tím to pro dnešek jako nekončí. Mám tady pro vás další super hity. Budou například Rehab, taky Bruno Mars, ještě do 13. hodiny. V jednu odpoledne nejnovější zprávy. No a pokud byste si chtěli dát ještě pořádnou dávku 80. a 90., tak můžete i dneska večer, a to v Hit Radio Speciál, Hit Radio Classic, mezi 18. a 21. hodinou. A co jsem tak mluvil s našima kolegama, co připravujou Hit Radio Classic, tak večer, ta 3hodinovka, bude dneska trošičku víc diskotéková. Takže pokud máte v plánu ještě nějakou domácí party, Hit Radio bude ten nejlepší DJ, který ho můžete pozvat domů. A zadarmo!
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
3: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
3: A sousedi?
2: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
4: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
5: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
6: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
7: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz. Trenýrkárna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenýrkárna.cz.
15: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Rehab in my head je 12 hodin 58 minut. Jak zní v pátek odpoledne Hit Radio, to jste ty slyšeli. A jak se jezdí na silnicích v pátek, tak to uslyšíte už za chviličku ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, policejní server na tahu 1/20 hlásil poruchu.

0: Vozidlo Ukrajinice kousek před Češnovicemi ve směru z Budějc, což by ale mělo být odklizeno, a na 50. Pozor ve Skoronicích. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Dyton. Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí mírně klesl, a to zhruba o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle Českého statistického úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, řekne ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
3: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před 2 roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. A teď už míříme k nám do regionu.
5: V Krumlově policisté hledají vandala, který v podzemních garážích v ulici Zajitonou poškodil 2 vozidla. Mercedes měla poškrábanou karosérii po celém obvodu, Škoda Octavia celý pravý bok a levý zadní blatník. Škoda je nejméně 500 000 korun. Případné svědky prosí policie o pomoc.
6: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Autošíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Dneska sáhneme po deštníku, v pátek odpoledne bude zataženo, přidá se i slabý dešť a na večer předpověď hlásí srážky intenzivnější.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Páteční odpoledne i po obědě pokračuje dál na Hit Radio. Mám pro vás připravený další hity na trošku probuzení, protože tohle počasí, co se budeme nalhávat, je trochu spací. Schválně, kolik jste toho na dnešek naspali? Kolik hodin? Jo, možná teda dneska je to trošku výjimečný, pokud jste vstávali brzo ráno na fotbal, tak obecně, kolik takhle jako v týdnu spíte hodin? V klidu si to propočítejte. Já vám za chviličku řeknu, jestli to vaše číslo náhodou neznamená, že máte nějakou super schopnost. Za 10 minut se to dozvíte. Buďte s náma.
1: Hit Radio.

Rádiu Zitem Perfect, je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a jdeme počítat hodiny spánku, kolik takhle jako normálně naspíte, jo? Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, Míša třeba píše, ahoj, já teda spím tak 4 až 5 hodin denně, občas nějaká 20 minutovka během dne, když spím víc, jsem unavená. Míšo, tak teď dobře poslouchej, protože Pavel taky píše, čau, hele, já maximálně spím 5 hodin denně, tak to jsem zvědavej, co tam pro mě máš. Tak pokud jste na tom stejně jako Pavel a Míša a stačí vám pouze 5 hodin spánku, tak jste výjimeční, jste extrémně výjimeční, máte genetickou superschopnost. Váš mozek se totiž umí extrémně rychle regenerovat, jo? A díky tomu obecně líp fungujete než většina lidí. Jste dokonce odolnější, líp se učíte a dokonce se i rychleji uzdravujete. Takový je podle statistik jen jeden člověk ze 100. Dobrý, co? To jste nevěděli. Tak nemáte zač. Takže 5 hodin spánku a máte super schopnost. My ostatní, to už je úplně jiná písnička, o tom si povídat nemusíme. A dokonce jsou tací, a to ještě větší procento, jejíž mozek se třeba vůbec jako přes noc zregenerovat nedokáže. Tak to já třeba mám na konci každého týdne v pátek ráno. Kolikrát ani nevím, že ten mozek tam vlastně někde je. No, 13 hodin 15 minut, pojďme si dát další hity, za chviličku Taylor Swift, teď J-Lo a Pitbull. Dance, yes.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

0: Kabát, zítem, kdo ví, jestli ve 13:25, taková hezká klasika tady u nás na Hit Radio. Za chvíli například Samfeld, Jonas Blue, taky Rag & Bone Man. A pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte, protože my pro vás máme skvělou možnost, jak můžete získat pro vaše děti chytrý hodinky od Garmin za skoro 7,5 tisíce. Už zítra dopoledne tady na Hit Radio, anebo také v neděli, máte další šanci. Tyhle hodinky tak umí telefonovat, posílat zprávy, měřit sportovní výkony a hlavně díky GPS-ce ukazují taky reálnou polohu vašeho dítěte. To znamená, že do parku, na dovolenou nebo do zábavního parku naprosto ideální. Jak na to? Stačí, když na webu hitradio.cz vyplníte formulář, co byste chtěli slyšet za hity z našeho vysílání, a pokud o víkendu, dopoledne, v sobotu a v neděli uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a to je celý. Hodinky jsou vaše. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
4: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
9: Transport Klima,
8: více než 30 let na trhu.
9: Transport Klima,
8: autorizovaný servis Carrier.
9: Transport Klima,
8: rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
9: Transport Klima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: AAA auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA auto 800 110 800.
7: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Raduza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Páteční odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář a já si říkám, nebaví vás to už v práci? A nemyslím jenom dneska, ale obecně. Prostě to, co děláte. Štve vás to? Nebaví vás to? Vstáváte už každý den s nechutí do práce? Tak možná můžete zkusit sebrat odvahu. Málo kdo to udělá. A tu práci změnit. A možná se třeba vydat i za svými sny. Někdy to vyjde. Ne vždycky, ale někdy to vyjde. Komu to vyšlo, tak je třeba zpěvačka Gwen Stefani, protože ta než se stala celosvětovou hvězdou, tak její úplně první práce byla v rychlém občerstvení, potom pracovala taky jako instruktorka plavání, a nebo dokonce prodavačka kosmetiky. No a nakonec tak se rozhodla, že půjde za svým snem a dneska si ji zahrajeme na Hit Radio.

0: Na páteční odpoledne na Hit Radio Miles Smith ve 13 hodin 44 minut. Už se to blíží, konec pracovní doby, pomalu, ale jistě. Co budete dělat o víkendu? Už máte plány? Jedete někam na výlet? Jo? A už jste natankovali? Ne? Tak super, protože my Hit Radio vám zaplatíme plnou nádrž. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky, pomoct nám hlídat aktuální dění na silnicích, to znamená hlásit kolony, nehody, objížďky a u toho i nadále poslouchat Hit Radio. Každý den v odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pak vybíráme ze všech informací, které ten den dostaneme jednoho, komu natankujeme plnou. A dneska to můžete být právě vy. A kdyby to dneska nevyšlo, tak celý příští týden i ten další týden. Od pondělí do pátku, vždy mezi 15. a 18.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice
3: se vyplatí navštívit velice.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolichrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Ústí nad Labem Sebuzíně za 2 miliony 100 tisíc korun, zahrada v Chodově na Sokolovsku za 690 tisíc, garáž v Chodově za 390 tisíc, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 999 tisíc a chata ve Zdibech na Praze Východ za 6 milionů 299 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
11: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada CZ.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letní song od Luise Fonsiho a Demi Lovato, Echame la culpa, bojujeme proti tady tomu počasí, jak se jenom dá, tak snad to bude fungovat. Jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech podle dříve zveřejněných informací by právě dneska mělo končit omezení u Krasejovky na Kruháči. Jak to tady aktuálně vypadá a jestli už je hotovo, to nám prosím dejte vědět. Vaše dopravní

0: info, volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou o víkendu v Bílině napadla 44-letá žena, a to slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a kriminalisté vyloučili politický motiv. Policie to uvedla na síti X. Žena, kterou policisté kvůli útoku obvinili, je v péči psychiatrů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Švédský zdravotní úřad doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. Uvedl, že cílem doporučení je v první řadě omezit působení škodlivého obsahu na děti, rozvoj problémů se spánkem a nebo závislosti. A teď už míříme k nám do regionu.
0: Jihočeští policisté umí zabrat nejen ve službě, ale i na hřišti. Na republikovém policejním mistrovství ve volejbale získali policistky zlato a policisté obhájili bronz. Oba týmy zvládly zápasy až ve zkráceném setu. Jihočeši byli jediným týmem, který si odvezl medaile v ženské i mužské kategorii.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Končím počasím dneska na večera, v noci na sobotu. Čekáme déšť, přehánky nás pozlobí ještě zítra po ránu. V sobotu přes den už by ale pršet nemělo.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
15: Posloucháte Hit Radio, máme pátek odpoledne, 2:03. Taky vás zarazila ve zprávách ta informace ze Švédska od zdravotního úřadu, že doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. No, tak to hodně štěstí. To jsem zvědavej, kterých rodičů se tohle týká. Protože je pátek a protože jsou 2:00, tak nás čeká i náš pořad Pravda nebo Bullshit, a to už za chviličku. A tam dnes budeme probírat rodinné vztahy, obzvlášť tedy ty manželské. Ne, kecám. Teď je pátek. Pracovní vztahy. Dobře, já jsem zase úplně v jiném dnu. To tak občas je. Takže pracovní vztahy, jo? Tak pokud jste v práci, připravte si telefon, budete ho za chviličku potřebovat.
16: Hit Radio Faktor.

0: for another. Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio a jako každé odpoledne tady máme další téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit a já bych chtěl vědět váš názor. 71% lidí v Česku prý neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak co? Co vy na to? Je to opravdu, řekněme, ten skutečný důvod, proč zůstáváme ve stejné práci tolik let? Je to tedy loajálnost, anebo je to strach? Dejte vědět 777 937 777, co si o tom myslíte, jestli v tomhle případě opět tady mají
0: vědci
1: pravdu, a nebo jsou úplně na omylu. 777 937 777.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio ve čtvrt na 3 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Co vy na to? Mají vědci pravdu nebo ne? WhatsApp Rádia je tady v tuto chvíli jenom pro vás na čísle 777 937 777. Mám tady zprávu, například od Aleše. Hele, asi jak v kterém věku, mě moje práce vloženě štve, ale mám rodinu a nemám tolik našetřeno, abych si mohl dovolit ten luxus být třeba 2-3 měsíce doma a hledat si jen tak něco jiného. Dobrý, děkuju. Zajímavý názor. Co tady? Ahoj, já jsem ve své práci tak dlouho, 10 let, je mi 33, protože nerada poznávám nové lidi a nový systém. Dalo by se tedy říct strach z neznáma. Ano, i to se do toho počítá, takže tohle pořád připisujeme vědcům. Co hlasovky?
2: Ahoj, zdraví včas z Mostu. No, ono je to těžký v dnešní době změnit povolání, hlavně když je člověk starší. Já sama jsem měnila povolání před 50 a měla jsem z toho docela strach, ale udělat jsem to prostě musela. Přes 20 let jsem byla v jedné práci a už to prostě nešlo. Teď dělám něco jiného, už 9. rok, ale dobrý, zatím dobrý. Já nejsem jako náročný člověk. Mně stačí, když to šlape tak, jak má, a je dobrý kolektiv. To naštěstí je. Mějte se hezky.
0: Je pravda, že ten kolektiv udělá strašně moc, že když vás to v té práci nebaví, tak ale přece jenom chodíte tam i za těma přátelema a občas těch kolegů se ty přátelé stanou. Někdy i víc než přátelé, když je třeba podařený vánoční večírek, ale to je zase úplně jiná statistika. Veronika píše, ahoj, podle mého manžela soudím, že mají vědci pravdu. Z práce chodí vydeptaný a bojí se, že se nic jiného nesežene. Já jsem ve své práci spokojená už 11 let, ale má taky samozřejmě svoje mouchy. Zdraví Veronika. No tak zatím to tedy vypadá, že vědci mají napůl pravdu. Že ano, máme to tak, ale teda je to evidentně jako větší procento než 71%. No, uvidíme dál, dáme si ještě dva hity a vy posílejte vaše názory na 777-937-777. Dneska za jeden z vašich názorů tady mám jako odměnu dva lístky na koncert Evy Farné, která bude mít teď trojkoncert v Edenu, v sobotu, v neděli a v úterý. No a tak si ji dáme i teď tady u nás na Hit Radio.

0: Víkend na Hit Radio, nejenom, že je před námi, ale i teď dospíval Blinding Lights.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme do finále dnešního tématu, jestli mají věci pravdu, když tvrdí, že v Česku 71% lidí neopustí své zaměstnání jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak, co tady máme za zprávy na WhatsAppu Hit Radio? Sonja píše, nazdárek, tak já to mám tak, že bych práci neměnila kvůli úžasným kolegyním. Peníze mám sice hovínko, ale kolektiv je u mě na prvním místě. Ano, rozumím, chápu. Čau, nemám s tím problém změnit práci. Poslední roky jsem i ve svých 36 letech ve stavu, vydržím v práci rok maximálně dva, zjistím, že mě štve, no tak jdu prostě jinam. Většinou zaviděnou více peněz nebo lepším kolektivem, jde prostě o to, jaký si typ člověka, lidi jsou trošku konzervy. Zdraví Carlos. Jasně, s tím se taky dá souhlasit. Co hlasovky?
2: Zdravím, zdraví, rozhodně té práce. Já sám dělám už 21 let v Českých hrách, vysílal jsem tam 3 pozice, teď dělám strojvedoucího. A je to asi možná i z toho strachu změnit jiné zaměstnání, ale ono taky záleží, jakou máš životní situaci. Když máš mama hotel, tak ti to asi jedno, ale když máš na krku hypotéku a rodinu, tak člověk nějakou tu jistotu prostě chce, no. Tak to je za mě můj názor. Mějte se, čau, čau.
0: Přesně, přesně, tohle jako podepíšu. To je úplně jasný, protože ve chvíli, kdy opravdu máte tu hypotéku na krku a víte, že měsíčně musíte tolik a tolik odevzdávat pryč, tak člověk jako v dnešní době nemá tak velký polštář, aby opravdu si tohle mohl dovolit. Že by šel prostě jako fakt najednou domů a hledat někde něco jiného, no.
3: Ahoj. Já bych řekla, že obecně lidi ztratili mít odvahu a tudíž bych dala za pravdu vědcům, že se lidi bojí po práci ze strachu. Ale přitom se říká, že většinou si člověk polepší. No tak všem odvážným přeji hodně štěstí.
0: A to je taky pravda, protože když odejdete od někud, kde vás to fakt štve, tak přijdete někam jinam do nového prostředí a je to možná přesně jenom taková ta druhá nakopávačka, něco, co vám opravdu v tom životě pomůže nastartovat a chytnout novej dech. Takže já bych řekl, že v tomhle případě
1: vědci
0: nemají pravdu, 71% se mi zdá málo. Myslím si, že v Česku prostě na tom nejsme finančně tak dobře většinou, aby jsme si mohli dovolit změnit práci i přesto, že nás nebaví. Tak tolik tedy pro dnešek, nicméně za tu poslední hlasovku, kdy tedy odvážným přeje hodně štěstí tady naše posluchačka, hledá jméno, nemůžu najít, nevadí, tak za tu posílám 2 lístky na koncert Evy Farné. Jo, když odvážnému štěstí přeje, no tak za tu odvahu poslat hlasovku, já také odesílám. Alespoň takovouhle malou cenu. Díky moc, další Pravda nebo Bullshit v pondělí ve 2 odpoledne na Hit Radio. Hit Radio.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
6: www.elvaprofi.cz.
5: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
14: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
18: Na pohádkovém koberci?
19: Přímo do pohádky koberců.
18: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
19: To jsou kusové koberce z celého světa.
18: Metrážové koberce a běhouny?
19: Kvalitní PVC v rolích?
18: Či vinylové a plovoucí podlahy?
19: Odborné poradenství?
18: Profesionální podlahářství?
19: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
18: Více na koberce@strnad.cz.
19: Pro každého dobrá rada?
18: Podlahu vždy od Strnada.
20: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
22: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Outside Alone, tak tohle je ta zpěvačka, kterou prostě vždycky poznáte na první dobrou. V dnešní době občas, když některé zpěvačky zpívají, tak nevíte vlastně, která z nich to je. Tak tohle je ještě taková ta, jak my říkáme, stará škola, ovšem nemyslím tím věk, ale prostě tohle je ten dobrý old school. Další old school v rámci Hitrády a Klasik můžete slyšet i dneska mezi 18. a 21. hodinou, a protože je pátek, tak Hitrády a Klasik bude trošku diskovější. Do té doby se dál můžete samozřejmě bavit Hitrády. Ve 3 odpoledne začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne. I dneska pro vás budu mít peníze na benzín nebo naftu. Stačí se přidat do dopravní hlídky Hitrária Faktor a poslat nám zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp. Jestli ho ještě nemáte, podívejte se na web nebo na sociální sítě, tam ho najdete. No a jinak pro vás budu mít spoustu dalších věcí, tak už za chvíli, těším se.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Za 2 minuty bude 3:15, posloucháte Hit Radio od 15, tedy, jak už jsem slíbil před chviličkou, naše odpolední show. No a pro vás, tady máme ještě do 15. hodiny hity, jako například Damiano David a nebo taky Heroes, protože vy jste hrdinové. Celý, téměř celý pracovní týden už je za vámi, zvládli jste to, teď už nám zbývá opravdu jenom pár hodin, je už tady jenom pár minut, ale pak taky dálnice, tak doufám, že dálnice dneska bude v klidu. Pokud ne, tak určitě něco nahlásím na naší dopravní linku, což vy můžete udělat také a pokud to uděláte i dneska, tak navíc ještě můžete vyhrát, na rozdíl ode mě, od Hit Rádia plnou nádrž takhle před víkendem zdarma. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne a v pondělí ve 12 hodin, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás těším. Tak se smějte.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor k blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: trenirkarna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
17: trenirkarna.cz.
19: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Vepřový box kostí. 1 kg za 79,90. Okurka salátová. 1 kus za 9,90. Ryze české Terno.
20: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
21: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
20: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
21: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
22: Prior je tady totiž pro vás.
23: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
24: No včera bylo pozdě.
25: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, začínáme informací od vás.
1: Ahoj faktoráci, pozor u Netřebic směrem na Kaplici. Je po pravé straně odstavený vozík, má zřejmě technickou poruchu a je tam sám, tak ať do toho nevlítnete.
0: Díky moc za upozornění, taky psal Pája, že z Kaplice směr Kaplické nádraží se to štosuje taky. Kolona aktuálně končí na úrovni Hubenova, nic se tam nestalo, je to taková páteční klasika, tak počítejte se zdržením. Teď jdeme do centra Budějc, tam už je zdržení úplně normální, že jo?
2: Ahoj, křižovatka u Metropolu, kompletně zasekaná, jsou tady policajti, stojí to, možná někdo ví víc, tak dejte vědět. Ale stojí to tady.
0: Díky moc za informaci, tak co vím já, opravovali se tam troleje na Senovážném, ale podle informací policie už by to tady mělo být.

0: volnější, tak snad je to pravda. Podíváme se ještě na další informace. Dávejte si pozor na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí. Tam se řešila havárie 3 osobáků. Byl tam i olej na vozovce, tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vnímá to jako investici do veřejného zdraví a potenciál snížit tu drastickou prevalenci obezity v České republice. Týkat by se to mohlo dětí ve věku 12 až 18 let. Zítra mohou zájemci nahlédnout do areálu dopravního podniku města České Budějovice. V rámci dne otevřených dveří se podívají do míst, kam se běžně nedostanou. Co zde uvidí, prozrazuje mluvčí dopravního podniku Barbara Fischer.
7: Na návštěvníky budou čekat současné i historické autobusy a trolejbusy, technika i lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy. Chybět nebudou ani tvořivé aktivity, při kterých si návštěvníci vyrobí vlastní originální suvenýr nebo vyzkouší práci mechanika. Návštěvníci se známí s novými městskými sdílenými koli CB Kolo.
6: Většina programu bude připravena uvnitř v hale autobusových dílen. Akce se tak bude konat za každého počasí. No a poplach včera způsobil dopravní letoun Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, když nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel JAS-39 Gripen maďarského letectva. Izraelské letadlo nakonec spojení navázalo.
1: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Od rozdělení federace se představila jen v roce 2006 v Německu. V druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S domácím výběrem pak Koupkovi svěřenci uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
3: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Tak jaké počasí nás čeká o víkendu? V sobotu má být podle předpovědi už o něco tepleji, než je dneska. Má být tedy převážně zataženo s občasným deštěm. To platí přes noc. Zítra ubývání oblačnosti, srážky už jen ze začátku a teploty postupně 20 až 23 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, faktoráci. A takhle při pátku pro vás mám ještě jednu kolonu.
8: Dobrý den, já volám ohledně kolony, která je z Budějovic do Českého Krumlova, se to tu od Přísečný možná už dál se to stojí a mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkujeme, šťastnou cestu, pevné nervy všem a jdeme hrát další hity.

Kelly Clarkson na Hit Radio Faktor, 15 hodin a 10 minut, dobré odpoledne, nádech, výdech, víkend je na dosah, všechny vás moc zdravím a dneska téma pro vás. Přijede za vámi někdo z Prahy, z Moravy, prostě odjinud. Kam ho vezmete, aby si řekl, jo, tak tohle jsou opravdu jižní Čechy. Protože jasně, můžeme ukázat Hlubokou, Krumlov, Třeboň, Lipno, ale někdy jsou jižní Čechy i úplně obyčejná věc. Rybník za vesnicí, vůně lesa, cesta mezi poli, lavička u řeky nebo hospoda, kde vám donesou polívku dřív, než se stihnete rozkoukat. Tak mi napište, kam byste vzali návštěvu, aby pochopila, proč to tady máme tak rádi a proč je to tady nejlepší na celém světě. Dejte tip na známé místo nebo na úplně tajný kout. Určitě ho neprozradíte přesně, ale můžete aspoň naznačit. Pište na WhatsApp, který má číslo 724 883 596 nebo pošlete hlasovku a dostaneme se k tomu zase kolem půl. Baby!

0: jako já a to byly Činovsky na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, my jsme s vámi doma na jihočeských silnicích, známe je jako svoje boty, takže teď vám vysvětlím některé ty kolony, jo. Hlásili jste nám, že se stojí od Budějice na Krumlov, tak ono to bude proto, že na Budějovické v Krumlově se srazila dvě auta, policie je na místě, ale počítá se s tím, že se to bude řešit možná ještě víc než hodinu. Opatrně i na silnici 3 u Kaplice, i tam se srazily dva osobáky, i tam se hlásí vyšetřování skoro do 17 hodin, je to na úrovni Hauseru. A končíme ve Strakonicích na Písecké silnice 4, další kolize dvou aut. Přeju vám šťastnou cestu, buďte opatrní, prosím vás. A kdybyste mi chtěli sdělit něco ze silnic, můžete to udělat i přes náš WhatsApp 724 883 596, protože my až do konce měsíce každý den jednomu z vás dáme plnou nádrž zdar.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
14: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
7: CZ.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Tak tato byla Pink na Hit Radio Faktor. Doufám, že vaše páteční odpoledne už je taky perfektní. Bude půl čtvrté. Všechny vás zdravím a na začátku hodiny jsem se vás ptala, kam byste vzali návštěvníky, kteří by k nám na jih přijeli odjinut. Vy mi píšete zprávy na náš WhatsApp s číslem 724 883 596. Třeba Honza píše, když třeba Moraváci nás berou do sklípků, my je můžeme vzít do Budvaru. No jasně, pivovarů tady máme víc než dost. Ve vašich zprávách se hodně opakuje Kleť, Hluboká. Filip třeba píše, že by to bylo skvělé v Novohradských horách, které nabízejí klid, lesy a žádný stres. Zuzka by návštěvu vzala do Tábora, do Starého Města a pak někam na kafe. A Bára doporučuje Šumavu, Kvildu, Modravu, Pramen Vltavy. Tam se nedá šlápnout vedle. No tak za mě, v jižních Čechách se vedle prostě šlápnout nedá. A můžete návštěvu vzít třeba za hezkýma holkama. Těch je tady taky víc než dost. Sexbomb!

0: Disturb na Hit Radio Faktor. 6 minut po půl čtvrté, vracíme se na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, páteček, velký kolony všude možně, prosím vás, tak hlavně pevný nervy a pozor u Netřebic, už jsem vám říkala o tom, že je tam odstavená kára, tak pořád stojí.
1: No čo, faktoráci, Míra, hele, silnice, je to stará trojka, jestli to ještě je trojka nebo šestá trojka, co já vím. Netřebic na Kaplici, na té rovince, za tím stromořadím, stojí umřelá kára. A ještě s betonem, ale je to tam označený jenom drouhelníkem, tak sedejte bacha a je to směrem z Netřebic na Kaplici. Tak opatrně a volám dolů. Čau, Míra.
0: Díky, Míro, šťastnou cestu, hezký víkend a vám všem připomínám, že vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
3: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
4: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
13: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
14: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
19: Do Englu v Kaplici.
18: Do Kaplice.
19: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
18: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
1: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz.
19: Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
20: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cz.
21: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeño. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeño už čeká právě teď v Popeyes.
22: trenirkarna.cz.
23: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
22: trenirkarna.cz.
24: Hit Radio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Stole the Show, Kygo a Parson James na Hit Radio Faktor. Budou čtyři. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nechci to zakřiknout, ale v uplynulé hodině nepřibyla žádná dopravní nehoda. Pojďme si ale připomenout ty, které se podle policie stále řeší. Jedna je na silnici 4 na Písecké ve Strakonicích, srazila se tam dvě auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Ta samá kolize je i na silnici 3 u Kaplice, u Hauzru, na místě je policie a ještě asi bacha i v Krumlově na Budějovické, kde se taky potkala dvě auta. Přeju šťastnou cestu, pevné nervy takhle při pátku a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: On Air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10,896 milionů. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili ji tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích

0: Návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budova, ve které se usídlili, byla totiž zbouraná. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vracejí se na místa, co znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
1: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kůň. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
0: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Teď tam hnízdí jeden pár. No a na úvod mistrovství světa ve fotbale přijali české sázkové kanceláře zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře.
2: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. proplach automatické převodovky.cz.
3: Zítra už se začne blízkat na lepší časy, naštěstí jen v uvozovkách, protože srážky se objeví jen ze začátku dne. Ráno bude ještě převážně zataženo, občasný déšť bude od západu ustávat, ubývat bude také oblačnosti, během dne polojasno až oblačno, večer i skoro jasná obloha a teploty 20 až 23.
4: Hit Radio Faktor.
3: A teď jsou na řadě další hity, bude Poetika a taky David Guetta, Teddy Swims, Stones and Tie, Gone, Gone, Gone.

Poetika Night Radio Faktor. Jsme s vámi u nás doma na jihu a zdravím i do Římova, protože ten se stal jihočeskou vesnicí roku. A je to krásný příklad toho, že vesnice není jen cedule u silnice, ale hlavně lidi, kteří se o ně starají. Římov postupuje do celostátního finále a porota ocenila třeba opravenou knihovnu, zapojení místních, podporu sportu, vzdělávání i to, jak se obec rozvíjí. A Římov má samozřejmě i svoje velké jihočeské nej, přehradu, která zásobuje pitnou vodou velkou část kraje a taky nádherný poutní areál s barokní křížovou cestou. Takže do Římova posílám velkou gratulaci a jestli jste tam na sebe pyšní, tak právě.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. Na WhatsApp nám napsal Pavel, že od pondělí máme počítat se změnou v trhových svinech. Zavře se ulice Branka, konkrétně most přes Svinenský potok. Je to kvůli jeho rekonstrukci. Uzavírka začne v pondělí ráno v 7 a potrvá až do konce listopadu. Objížďka povede přes Bezručovu a Luční. Pavle, díky. A vy nám taky dávejte vědět, co se kde děje. Každý den jednoho z vás odměňujeme penězi na plnou nádrž. Číslo na WhatsApp je 724 883 596.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
11: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: Atava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: XXL výprodej v online shop.cz.
16: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: do Feely na Lost Frequencies na Hit Radio Faktor.
1: Kam vyrazit?
0: Kam o víkendu? Jižní Čechy zase nabízí všechno, od myslivosti přes sport až pohádky. V Milevsku v Domě kultury po obědě začala 18. chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře. Ukáže myslivost, lesnictví, ochranu přírody i péči o krajinu a potrvá až do pondělních 17 hodin. V sobotu můžete v Budějcích vyrazit do Beach Parku ke sportovce. Od 9 hodin tam začíná benefiční turnej smíšených trojic Beach pro bazalku. Hraje se pro dobrou věc, výtěžek ze startovného pomůže s fyzioterapií klientů centra Bazalka. A jestli máte děti, tak v sobotu je můžete vzít na pohádkový les z Kocelovic do táborové základny Hubenov. Startuje se od 10:30 do 1 u zemědělského družstva v Kocelovicích. Děti čekají pohádkové bytosti, úkoly, odměny i občerstvení. Vstupné je dobrovolné a výtěžek podpoří přístavbu domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: rádiu Faktor Linkyni. Dobré odpoledne všem, prosím vás, a teď jedno upozornění z obce Litvínovice. V oblasti Homolského lesa se podle několika oznámení může pohybovat muž bez oblečení. Obec proto prosí všechny, kdo tam půjdou třeba na procházku nebo se psem, aby byli opatrní. A kdybyste narazili na jakékoliv nevhodné chování, obraťte se na policii České republiky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
5: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
5: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve jeho Česká hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz-Wimperk.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
12: Co si koupíš?
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
14: Že by ten hnědej...
15: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo. Vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
16: Jak to říkal?
17: Jo, když elektrikáři... Tak Delnet.
18: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
20: Lásko, jaký bys chtěla auto?
21: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
20: Ale já myslel, jakou barvu?
21: Barvu? Já tak to nevím.
20: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
0: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Axwell a Ingrosso na Hit Rádiu Faktor. Za 8 minut bude 5. Jestli jste teď za volantem, tak opravdu pevné nervy. Hlásíte nám další kolonu, tentokrát z klasického místa, jak jinak, z Třeboně. V Budějcích navíc probíhá mistrovství světa v najíždění do křižovatek, když se tam nevejdete, takže to za chvíli shrneme, jo? Těsně před celou senací Olnice vrátíme, předtím budou Victoria a Ray Dalton. Lely.

0: Lullabies. Viktoria na Hit Rádiu Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, ještě chvíle asi bacha v Budějcích na Mariánském, jak je přechod pro chodce do ulice 28. října. Tam se srazily dva osobáky, město je ucpané už tak dost, tak počítejte pro jistotu se zdržením a to nám hlásíte i z Třeboně.
1: Zdravím faktoráci, kdo jede od Budějí za Třeboň, tak opět každodenní rutina, Třeboň na kruháči, fronta až tady pomalu k bestu, tak zvolněte, ať nestojíte mě. Mějte se.
0: Díky moc, šťastnou cestu a ještě opatrně v obci Bileč na Táborsku, tam narazilo auto do svodidel, projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Základní složka pro lék na cukrovku a obezitu se začíná vyrábět v českém farmaceutickém závodě v obci Bohumil u Jevan, nedaleko Prahy. Závod je součástí mezinárodní výrobní sítě dánské společnosti Novo Nordisk. V Česku investovala 8 miliard korun. Dvouletý Kristián z Prostějova po vdechnutí velkého kusu hrušky bojuje o život. Leží v komatu a bude potřebovat terapie a léčení, které zdravotní pojišťovny nehradí. Rodina prosí o pomoc.

0: Jaká je cílová částka, říká předsedkyně správní rady nadace Život dětem Anna Strnadová.
1: Cílová částka je vlastně 7 milionů 600 tisíc a už teď se zapojilo zhruba 1 milion lidí, aby Kristiánkovi pomohli, ale i tak je to málo. Teď zhruba máme 2 miliony 700 pro chlapečka, ale on potřebuje ty terapie teď na 3 roky.
0: Vše důležité ke Kristiánkovi najdete na www.srdíčkovédny.cz. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipováni. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve 3. utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůňka, který na první miniturnaj před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
2: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. proplach automatické převodovky.cz.
3: Tak dneska ještě deštivo, pršet by mohlo ještě v noci, ale zítra ráno už mají srážky ustávat, oblačnost se začne protrhávat a večer už by mělo být úplně jasno. Teplotní maxima 21 až 23.
4: Hit Radio Faktor.
3: Hezké odpoledne, další hity před námi, dáme si Imagine Dragons a Taylor Swift. Zdraví vás Jana.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.

Whatever it takes, a to byly Imagine Dragons na Hit Radio Faktor. Za 5 minut bude 5:45. Všem přeju hezké pondělní, vidíte, já už jsem v pondělí, protože vám chci říct, že v pondělí byste mohli být překvapeni, protože o víkendu se mění jízdní řády. Je to od neděle, kdy začínají platit letní změny a týkají se skoro všech krajů, včetně toho našeho. Takže jestli v pondělí, už jsme u toho, vyrážíte vlakem nebo autobusem, radši se podívejte dopředu, jestli vám to nejede třeba jinak. Některé spoje budou mít posunutý čas odjezdu nebo příjezdu, jiné se kvůli létu prodlouží do turistických oblastí. A pozor, část spojů, které normálně vozí hlavně školáky, přes prázdniny jezdit nebude. U nás doma na jihu se navíc od července spouští iDeska, takže prosím vás, radši se podívejte, protože až budete stát v pondělí na zastávce a čekat zbytečně, tak už bude pozdě i na to, že si vzpomenete, že jsem vám to říkala. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alibi, Ella Henderson a Rudimental na Hit Radio Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Opět se dívám na náš WhatsApp, protože vy nás nepřetržitě zásobujete dopravními informacemi. Naprosto to chápu. Chcete získat nádrž zdarma, takže teď vzkaz třeba od Karla, že si máme dávat pozor na Českokrumlovsku od pondělí, protože se zavře silnice druhé třídy číslo 155 u prostředních Svinců, tedy v katastru Dolního Třebonína. Začne to v pondělí v 7. Bude se to objíždět až do konce srpna, a to přes Kamenný Újezd a Dolní Třebonín, jo? Tak počítejte s tím, že to budete muset vzít trošku jinudy. No a za chviličku už jednomu z vás budu volat, tak buďte připraveni, plná nádrž je tady.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Mine chlepek.
4: Otužuj se.
5: Berhořčík.
6: Zkus pust.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce, pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Velkoj malou kot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
14: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
15: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
16: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
15: www.dveřepodlahy.com.
17: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
19: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu, a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
20: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly, a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Faktor.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
3: Hitradio.
20: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Kariu, Faktor Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita. Přeju vám všem hezké odpoledne, jestli jste ještě teď za volantem, tak i šťastnou cestu. A my jdeme vybrat dalšího z vás, kteří se podílíte na vysílání dopravního zpravodajství Hitrária Faktor. Stačí, když nám na WhatsApp sdělujete poznatky z cest, hlásíte dopravní nehody, zácpy a tak dále. A každý den jeden z vás dostane plnou nádrž zdarma. Tak jdeme volat.
1: Prosím.
0: Jana Křížová, Hitrádio Faktor, dovolala jsem se Lence?
1: A zdravím, ano, ano.
0: Ahoj Leně, hezké odpoledne přeju. Tušíš, proč bych ti tak asi mohla volat?
1: Kvůli dopravní situaci?
0: Ano, ty jsi nás totiž informovala ráno o hodně nepříjemné dopravní nehodě tady v Budějcích u sídliště Vltava, která zkomplikovala cestu mnoha řidičům a díky tomu od nás vyhráváš plnou nádrž zdarma.
1: Ježíš, tak to je skvělý, to mám radost.
0: Já mám taky velkou radost. Prosím tě, dorazila jsi ráno včas, stihla jsi dojet do práce?
1: Bylo to těsný, ale stihla jsem to.
0: A dneska už máš hotovo, viď?
1: Už je hotovo.
0: Tak jo, Leni, ať se ti dobře jezdí, buď opatrná, šťastnou cestu a samozřejmě dál vysílej s námi.
1: Moc děkuju.
0: Dneska tady vyhrála Lenka, kdo to bude po víkendu, třeba právě vy, tak nezapomeňte. Náš WhatsApp má číslo 724 883 596, můžete jak psát, tak posílat hlasovky.

0: Empire of Broken Dreams na Hit Radio Faktor jsme si dali Green Day, musím se s vámi rozloučit. A jestli si rádi plánujete, co budete zítra slavit, tak sobota má docela slušný výběr. Připadá na ni třeba Den růžového vína, což je za mě velmi důstojný důvod dát si něco dobře vychlazeného. Slavit taky můžete Den šicího stroje a kdyby vás to táhlo ven, je tu ještě den Vyplejte si zahradu. Zní to hezky, ale upřímně já asi začnu tím růžovým a pak uvidím. Mějte se krásně, faktoráci, užijte si víkend a v pondělí ve 3 se na vás budu těšit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
17: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
16: U nás si vybere úplně každý.
17: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
16: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Hodiny se zastaví,
18: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
19: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech připomíná novou komplikaci, která nás po víkendu čeká v Trhových Svinech. Od pondělí dojde k uzavírce mostu přes Svinenský potok u bývalého mlýna a budeme to muset obět. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Ministerstvo dopravy upozorňuje na podvodné SMSky, které vyzývají k zaplacení pokuty. Eviduje výrazný nárůst dotazů od lidí, kteří takové zprávy dostali. Pokračuje mluvčí ministerstva Alena Míl.
13: Ty SMS obvykle obsahují informace o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální agendou státu. My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
12: Česká republika podle Tomia Okamury nebude zavádět migrační pakt Evropské unie. Dle předsedy sněmovny a SPD představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2020.

0: 4 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí 4násobek, předloni jich bylo 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý Čech navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupni vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem ve Slovinsku.
1: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a mraku ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Krásný podvečer, 3 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás nachystaný samý hudební pochoutky, nenechte si to ujít. No a startujeme už naprostou klasikou One More Time a Highland. Tak si to užijte.

Ashford and Simpson, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, ať už jste v práci, nebo si už naopak užíváte tu páteční pohodičku. To nejlepší z 80., 90. a milénia před námi. Songy, na který jste možná i tak trochu zapomněli, ale je to škoda. Jo, jo, jo. A pojďte to otevřít ten večer tím, napište mi, jaký máte pátek, jak se máte, co děláte. Normálně pojďte si to tady pozdílet, jak jsme na tom, kdo z vás odpočívá, kdo se třeba chystá na velkolepý víkend, nebo třeba někam na nějaký festák, nebo třeba makáte, že jo. Každý to má nějak, pojďte napsat 777-937-777, jak trávíte pátek. Já se vám k tomu postarám o ten nejlepší soundtrack. Za chvíli Moby a teď frčíme do roku 93. Tohle je Meatloaf, I'd do anything for love. And now

0: Moby za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. Vy jste fantastický. Fantastický. Ptala jsem se, jak se máte, jak trávíte pátek a vy píšete fantastický zprávy, díky za to. Koudy třeba píše, že ještě v práci, že řídí svozové auto na odpad a už se vidí zítra na Ještědu. Závod Ještěd 24. Já jsem si ověřila u Koudyho, jestli jde fakt závodit a jde. Což je hustý. Takže držíme pěsti, Koudy mu rozhodně. Erika slaví, protože Erika má dneska skvělý den. Syn Filip udělal státnice, je pan bakalář a ona v pondělí letí na dovolenou do Řecka s kámoškama. Lehce závidíme možná někteří, ale užijte si to. No a pokud by vás zajímalo, jak někteří lidé nekoukají na počasí, nebo je jim úplně jedno, tak třeba Adam píše, že tráví pátek na paddleboardu na Hořčivařské přehradě, takže kdyby se někdo chtěl přijít podívat na blázna, tak může. Jo, takže program máme případně zajištěný. Pište dál, jak trávíte svůj pátek. Uděláme si to tady společně před víkendem. Hezký, co vy na to? K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Sophie Ellis, k tomu taky Lucie nebo Phil Collins.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
12: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
11: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Celza a Lenny.
12: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
13: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600.
16: 702 279 600.
15: fcc@group.jobs.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
16: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
14: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
16: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
17: Prior je tady totiž pro vás.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Komu by se nelíbila? Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, posloucháte Hit Radio. A je to jasný, jsou mezi vámi i tací, co nemají úplně ideální ten pátek. Jo, třeba Evča má za sebou týdenní půst, týdenní ležení, protože nějaká bakterie, jo, ble. Ble. No takže teď dezinfikuje celý byt, od rána se nezastavila. Evčo, hlavně ať už je ti dobře, prosím tě. Jo, nějakou pauzu si dej, nepřežeň to, víš, jak to je po těch nemocích. Třeba Helata píše, že jede z Německa domů, už je v Čechách, za sebou 350 kiláků, ještě asi půl hoďky a je doma. Tak Heli, prosím tě, oči do kořán, jo, hlavně zůstat vzhůru a věřím, že i vám, co nemáte ten pátek úplně na pohodičku, zvedou náladu Bee Gees.

0: David Bowie a Blue Jean, posloucháte Hit Radio, krásný páteční večer. Doufám, že si to užíváte, jo, alespoň v rámci možností, pokud to jde. Mimochodem, pokud vám dneska vypadává Facebook nebo Instagram, nebojte se, prostě to má nějaký celosvětový výpadky, takže ano, týká se to všech. Oni to popravějí a pak zase budeme moc scrollovat a koukat na videa se štěňátkama. A do té doby si prostě budeme užívat tu skvělou hudbu. Po 8 se taky podíváme na nějaké další vaše páteční vzkazy. A za chvíli Kylie Minogue nebo Mňága až Dior.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
10: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
11: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
12: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
13: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
12: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Celza a Lenny.
13: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
14: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
17: CZ.
3: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
13: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
3: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
2: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
3: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
4: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Krásný večer, 7 hodin, pátek, víkend před námi. Doufám, že si to užíváte. Teď další hity, tohle je Beyoncé.

Jsou prostě skvělí. Tohle jsou Scorpions, Send Me an Angel. Vy posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte páteční večer, k tomu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Já jsem se vás dneska na začátku ptala, jak ten pátek trávíte, co děláte a jak se máte. No a mimo jiné, tady máme nějaké praktické tipy, píše totiž Radek. Já po šichtě jsem vypral věci a upekl jsem si na víkend roládu z mletého masa, dodělávám rajčatový salát, takže z práce do práce. A pozor, ale aspoň nemusím zítra nic dělat, jen odpočívat a o tom víkend je. Hele, je to tak, jo, pokud před sebou máte aspoň trošku volný víkend, zkuste, co můžete ještě udělat dneska, to udělat, jo, a zítra. Čistý leháro, žádná dřina, jenom pohodička. A k tomu lepšímu pátečnímu večeru další hity. Tohle jsou Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: I always dream about you, Spáňa, Féteru, Hydrádia. Krásný večer a co víc, krásný páteční večer. Určitě jsou mezi vámi i tací, co se chystají ven. Prosím vás, nepřežeňte to. Jo, víme, jak jsou potom ty soboty náročné a jak jsme potom vlastně tak trochu k ničemu. Ale mě třeba hodně pomáhá, nebo vždycky, když jdu někam ven, tak si pouštím něco, co mě jako navnadí, nabudí, jo, na to, že uvidím lidi a bude to třeba trošku večírek. Tohle by mohlo fungovat. Myslím, že to rozhýbe i ty, co si užívají pohodu doma. No doubt, už za chvíli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
6: CZ.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
13: Do Englu v Kaplici.
12: Do Kaplice?
13: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
12: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
14: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
15: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
17: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. FCC-group.jobs.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.

No Doubt Above Water, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, možná ještě o něco hezčí na České Budějovice, respektive do Litvínovic, u Českých Budějovic, Naháč se totiž vrátil. Jo, prosím vás, pokud se tam budete pohybovat po lese, pozor. Můžete totiž potkat nahatého muže. Údajně zatím teda nikomu neublížil, což jsme samozřejmě rádi. Údajně taky byl spatřen dokonce už v loňském roce. Tak jenom, máte to když tak nahlásit, jo, kdybyste ho potkali. Co vám do popisu můžu ještě pomoct, tak krom toho, že byl nahatej, tak taky možná občas má na sobě ponožky a malý baťůžek. Takže prostě je to možná jenom vášnivý, nudistický turista. Tak kdybyste ho potkali, nabídněte mu deku. Tohle jsou Fun Factory, I Wanna Be With You.

0: prostě Stevie Wonder, Part-Time Lover, posloucháte Hit Radio. Skvělý, co? No je pravda, že ta láska k tomu víkendu patří, jo? Pravděpodobně na sebe máte doma víc času, tak nějak si to můžete víc užít, že jo? Takže v tomhle duchu bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Co myslíte? Něco takového o lásce. Láska je někdy trochu hloupá, to víme. A proto si za chvíli dáme Loveful, Cardigans. A k tomu třeba Linkin Park nebo Milli Vanilli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
6: Transport Klima, více než 30 let na trhu.
5: Transport Klima,
6: autorizovaný servis Carrier.
5: Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
6: Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
7: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
11: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
10: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
11: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
12: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích.
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
18: firma na zážitky.cz.
19: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
4: Vinebox.cb vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

What's love got to do with it? Warren G, posloucháte Hit Radio. Máte dneska blbej den? Hele, může být i horší. Fakt. Představte si třeba, že vám vaše dítě rozstříhá 40 000 korun. Tohle se stalo jednomu Američanovi teď. Jeho tříletá dcera uviděla zábavný papírky, 100 dolarovky a rozstříhala je na malinký kousíčky. Normálně udělala konfety, jo, protože konfety všichni milujeme, že jo. No a takhle tatínka připravila o nějakých 37 000 korun. Dobrý, ne? Zase jako, jestli třeba měli co slavit, kromě téhle události, tak konfety se vždycky hodí. Tak jenom hele, vždycky může být o něco hůř, jo? A taky vždycky může být líp. Tohle je Shania Twain a Kaching.

0: KLF právě teď v éteru Hit Rádia, krásný pátek. A přece jenom za námi celý pracovní týden. Aspoň teda pro někoho, že jo, ne každý má o víkendu volno, ale doufám, že jste to zvládli. Jo, že těch 5 dní bylo přežitelných, že vás nikdo příliš neštval, ačkoliv to je samozřejmě těžký zařídit. A pokud vás třeba nikdo nepochválil celý týden, tak pro vás tady něco mám, jo? You're simply the best, Tina Turner, už za malou chvilku pro vás všechny, že jste to zase zvládli. Hit Radio.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Vynech lepek.
10: Otužuj se.
11: Berhořčík.
12: Zkus půst.
13: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
16: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
21: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Taky tenhle song milujete. Milk and Toast and Honey, to jsou Roxette, Féteru, Hit Rádia. No a co fotbaloví fanoušci, pořád smutníte po té porážce s Koreou? Já vím, je to blbý takhle vystartovat, jo? Mít takovýhle začátek na tom šampionátu. Ale ještě pořád se to může zlomit. Navíc ten další zápas nás čeká v normálnějším čase. Věřím, že nejsem jediná, kdo se na to těší. Protože ve čtvrtek nastoupíme proti Jihoafrické republice v 6 hodin večer. Nevím, jestli vyhrajem, ale minimálně ten čas je pro nás všechny o dost příjemnější, koukatelnější, takže budeme o to víc fandit a třeba tu smůlu naší fotbalovou zlomíme. Budeme věřit, budeme doufat. A co je jistota? To jsou naše další hity. Teď už Mixfield,

0: Tohle jsou Police, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Za chvilku 9:00, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Výjimečně se uslyšíme i zítra od 7 ráno. Budu se na to moc těšit, hezký zbytek toho pátečního večera, dávejte na sebe pozor. No a za chvilku třeba tohle. Come on Eileen, k tomu YouTube nebo Ricky Martin. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
5: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Na pohádkovém koberci?
9: Přímo do pohádky koberců.
8: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
9: To jsou kusové koberce z celého světa.
8: Metrážové koberce a běhouny?
9: Kvalitní PVC v rolích?
8: Či vinylové a plovoucí podlahy?
9: Odborné poradenství?
8: Profesionální podlahářství?
9: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
8: Více na koberce@strnad.cz.
9: Pro každého dobrá rada?
8: Podlahu vždy od Strnada.
10: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
11: www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
12: Pracujte s těmi, kterým se daří.
13: Pracujte s těmi, kteří rostou.
12: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
13: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
12: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
13: Více na www.pracevgpn.cz.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
15: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
14: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
15: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
6: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
0: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.

0: Radio Faktor.
1: Yeah.

0: Krokotilové, nastražte uši! Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
10: Mine chlepek.
11: Otužuj se.
12: Ber hořčík.
13: Zkus půst.
11: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
16: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
17: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
18: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
19: Přesně, je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
18: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
19: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Kutilové, nastražte uši! Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Vynech lepek.
11: Otužuj se.
12: Berhořčík.
13: Zkus půst.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
16: A adaptogeny.
17: Stop! Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
18: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
19: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Mine chlepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus pust.
2: Víc bílkovin.
3: Méně cukru.
5: A adaptogeny.
6: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
6: CZ.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

Rádio Faktor. Happy birthday. Make a wish.

0: Víc bílkovin.
1: Méně cukru.
2: A adaptogeny.
3: Stop! Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
4: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
1: Slyš, poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Mine chlepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

0: Fajn Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Mine chlepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy Genlabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Fotbalové finále přichází do Botic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.

probably signed.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.